Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Kuchyně, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: tváří jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Britské vojenské letectvo řeší nehodu cvičného letounu. Ve Walesu se ve středu odpoledne zřítil dvoumístní stroj typu T2 Hawk ze základny RAF Woli na ostrově Anglesey. Podle svědků začal letoun hořet už krátce po vzletu a ve vzduchu byly slyšet exploze. Oběma pilotům se podařilo včas katapultovat a podle policie jsou jen lehce zraněni. Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku. A pojďme také na sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denny musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře. Vedení o tom informovalo na webu Fotbalové asociace České republiky. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Teplická botanická zahrada po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku v roce 2022 jich bylo zhruba 40. Výstava tehdy patřila k akcím, které přilákaly rekordní počty návštěvníků. Letošní výstava se oproti prvnímu ročníku rozšířila o zhruba 20 druhů a také o podrobnější informační systém. Letošní výstava potrvá do 11. října. Na severu Čech čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne už bude pršet jen místy a teploty 13 až 16 na horách do 11 stupňů.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak chvíli nevadí ti to, ne, že tam je s Davidem.
2: A co jsem vám říkal včera?
1: Je to v pohodě.
2: No, jestli říkal... tam jedne, ještě jednou bude s Davidem, já už nedorazím.
1: Takže zítra nejdu.
2: A vidíte to? Lhal je tady. Krásné ráno, s vámi Michal, ahoj, taky Jasmin, čau.
3: Ahoj.
2: A Filip Lejček,
1: zpráva. Krásné ráno.
2: No a samozřejmě parádní muzika, čím vykopneme čtvrteční snídaně šampionů, ale Farben a Ilira, tak pojďme na to, hezký ránko.
0: Hit Radio Nord Music.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, ale Farben Ilera 6 hodin 6 minut. Dáváte si Hit Radio. Hezký čtvrtek. Já jsem původně chtěl říct, že snídaně šampionů je v oslabení, ale vlastně není to tak, protože my jsme s Filou docela v pohodě.
1: Jo?
0: Je to tak.
1: No, jako dá se říct.
0: No, Jasmin byla včera na Mejdanu. Pussycat Dolls.
2: A byla jsem jako po strašně dlouhý době, ale musím říct, že nejsme v oslabení, já jsem taky v pohodě. Až jsem z toho překvapená, sice mám pocit, že včerejšek ještě neskončil, ale je mi strašně dobře.
0: No tak chceme zážitky teda, jaký to bylo?
2: No bylo to skvělý, já si přeju, abych v 50 vypadala jako ty holky, to bylo neskutečný, jako oni se hejbou, jak vypadají. Chápu, že třeba nemají děti a tak, jo, a většina žen třeba v 50, jo, tak nemůžou pak takhle vystupovat,
0: no,
2: ale
0: zajímalo,
2: wow.
0: Zajímalo by mě, s kým jsi nakonec byla, protože ty jsi včera byla vyprovázet tvýho Kubu na letišti, takže jo, s kým jsi nakonec vyrazila teda?
2: Vzala jsem mojí švagrovou budoucí a nemohla jsem si vybrat líp, protože ona zná všechny ty texty, byla úplně nadšená, takže to byla bomba teda.
0: Jasně. No a co ty, Fílo, kdy jsi byla naposledy na nějakém koncertě?
1: Ty, já se přiznám, že ač dělám v rádiu, tak já na koncerty vlastně moc nechodím. Jsem takový, víš, jak stárnu, tak já moc nemám jako moc lidí rád, když je na jednom místě. A ty chodíš na koncerty?
0: No já jsem chtěl taky mít včera Pussycat Dolls a úplně to nedopadlo, no.
1: Jo, takhle, ale trošku jiný styl teda.
0: Tak pojďme na minutu šampionů, ta startuje za malou chvíli, chceme po vás. Jak se jmenujete, odkud jste a na jakém koncertu jste naposledy byli, co vás teda nejvíc bavilo?
2: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte psát a my budeme mít 60 sekund na to všechno to od vás přečíst.
0: A teď vám posíláme další hity, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Krásné ráno, přišlo nám SMSka. Hezký den všem. Bylo až úsměvné, jak padla vaše otázka a pustili jste Imagine Dragons a přesně oni byli můj poslední koncert. Bylo to fantastické, to píše March. No a o tom bude minuta šampionů, protože jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten váš poslední koncert. Tak minuta startuje právě teď.
1: Eva, Frýdek Místek, Marek Ztracený a prej to bylo dokonalý.
0: Jitka Horní Lukavice, koncert Terezy Maškové, O2 Univerzum, Superbomba.
1: Denisa Havířov, Rita Ora, Pecka.
0: Lucka Hranice, mega brutální koncert Rybiček 48.
1: Hanka Nové Město a byla jsem naposledy na Jasmin a bylo to super. Nevymýšlím si to, fakt to tady je, děkuju.
0: To jsi ty? Lucka Trhové Sviny, byla jsem na Magma Festu v Jihlavě.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Nojt Bárta a bylo to neskutečně krásný, je to božan, potvrzuju.
0: Iva Praha, je to introvert. Chodí na své koncerty do sprchy.
1: Petra Svoboda nad Úpou, Rudolfové slavnosti na kapele Lokomotiva.
0: Míša Dobřejovice, Eva Farda Fedenu.
1: Petra Svoboda nad Úpou v sobotu, to jsme měli, Jana Frýdek Místek, Tubla Tanka a bylo to boží.
0: Vy jste boží. Děkujeme za všechny vaše zprávy. My se teďka dáme takový soukromý koncert. One Man Show,
1: oh yeah.
0: Cizí zeď, tam je spousta lidí, takže si můžeme připadat, jako že jsme teďka na koncertu všech těchto lidí dohromady. Tak hezké ráno, zítra je 6:13. Yeah.

0: David Guetta tady svým Stones and I. 6 hodin, 19 minut, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, krásné ránko. Pokud vás náhodou partner taky opustil, jste na tom stejně jako tady Jasmin. Nebo teda jako dočasně, jo, Jasmin je totiž slaměná vdova. Tobě včera zmizel Kubačoveče, kam jel?
1: Zmizel, ano, a on často lítá někam pryč, třeba pracovně a tak, ale tohle je hodně specifická a dobrodružná cesta, protože chce podniknout Camino, takovou tu svatojakubskou pouť, že jdeš vlastně od někud někam třeba 300 kiláků a to je jeho případ, jde z Porta do Santiago a je to 270 kilometrů, co má během třeba 14 dnů ujít pěšky.
0: No tak to máš pre, to se vrátí docela za dlouho, ne, teda tím pádem. Takže tak kdy se vrací, protože on teda vytáhl paty z baráku, půjde teďka 300 kilometrů pěšky a Jasmin hnedka koncert, pusike dol s kámoškama, prostě pohoda, tohle.
1: Ne, počkej,
0: co chystáš na dnešek?
1: Ne, předtím jsem jako plakala, nejhorší je loučení se na letišti, kdyby jsme se rozloučili doma. Jak řeknu, tak pá šťastnou cestu, ale na letišti to tak bolí, to loučení se, takže já tam byla uřvaná, tak večer jsem si musela vyrazit s kámoškou.
0: Tak teď nám to řekni upřímně, no.
1: Nebo
0: ale jak náročný bylo vytlačit tu slzu, aby to vypadalo, že brečíš, aby teda Kuba měl pocit, že tě to mrzí. On neposlouchá, já si myslím, že na té cestě jako asi rádio sebou nemá, ne?
1: Ne, fakt to bude náročný. Kdyby byl normálně na telefonu, tak to asi tak neprožívám, ale on to má i jako detox od sítí a napíšem si třeba jenom večer. Takže já jsem hodně cítá a hodně takový ten trošku závislák na tom partnerovi, takže tohle bude náročný.
0: A kdy se vrací teda?
1: Já nevím, až to dojde. A pokud to vůbec dojde,
0: takže
1: to nevíme,
0: jako,
1: že?
0: Jako za měsíc
1: ne,
0: přijde,
1: tak maximálně těch 14 dní.
0: To je skvělý.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli to jde sám anebo v partě, protože ne. Se říká, že správný to je, když to jde člověk sám, že pak pozná sám sebe, ano. Je to ten správný detox.
1: Ano, proto jde sám, chtěli jsme to jít spolu, ale právě z tohohle důvodu to já půjdu někde jindy, ať to máme fakt jako čas sami se sebou.
0: A jde to sám teda? Nečeká na tom letišti na příletu nějaká holka s cedulí, ale Kuba. Jako taky bych si zašel tohle Camino, jak se tomu říká.
1: No už tě vidím, Míšo, ty jsi ten pravý.
0: No, ale to je přesně ono. No. Pink, Trustfall, další hity za malou chvíli tady na Hitrádiu. Taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pince na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
22: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
23: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
24: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká na řidiče na Českolipsku. Dávejte si velký pozor v Žandově, kde se pracuje v Lužické ulici. No a opatrní buďte dnes ráno taky v Litoměřicích, kde je neprůjezdná křižovatka ulic Nezvalova a Nerudova. Šťastnou cestu!
26: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Tři minuty po půl sedmí ladíte Hit Radio, tohle jsou Miraj a Fila pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Japonsku si připomínají 30-leté výročí Pokémonu. U této příležitosti se ve městě Tomakoi na ostrově Hokkaido otevřel si nejkulatější hotel světa ve tvaru Pokéballu, tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Místnost s výhledem na jezdírko má průměr pouhé 3 metry a tak se do ní vešla víceméně jen postel. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit spát velmi pozdě, by měli zpozornět. Nové medicínské výzkumy varují, že takzvaný noční životní styl prokazatelně zvyšuje zátěž na lidské srdce. Odborníci proto doporučují upravit spánkový režim dřívějším uléháním do postele. No a nová bizarní vlna se šíří mezi mladými lidmi v Argentině. Stále větší množství dospívajících odmítá lidskou identitu a na veřejnosti vystupuje jako zvířata. Nosí masky, chovají se podle svých zvířecích vzorů a sociologové si lámají hlavu nad tím, co tento fenomén vlastně znamená. Tak Míšo, co ty bys byl za zvířátko v Argentině?
0: Takhle, pojďme si vybrat, kdybychom mohli my sami za sebe, jaký bychom byli zvíře. Jo? Já bych chtěl být gepard, co ty?
3: Já jsem vždycky pes, vždycky retriever.
0: Co já had. Tak a teďka, kdybychom si měli takhle označit jako navzájem, co bychom byli za zvíře.
3: Svině. Seč. Ne.
0: Já bych chtěl být opice v příštím životě.
2: Ne, ty bys byl krysa.
0: No tak to jsem, ale já bych chtěl být opice v příštím životě. Já si totiž myslím, že opice umějí mluvit, jenom se jim prostě nechtějí platit daně. Pojďme na hity. Axel F, Harold Faltermeyer. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. a jedna z nich je tradičně vaše. Mimochodem, tohle je Crazy Frog.
3: No jo. A proč si nedáme rovnou Crazy Frogách, jo?
0: Protože to je strašný. Tak hezké ráno, šampioni.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už za půl hodiny budeme opět zvonit na virtuální zvonek tady ve vysílání Hitrádia a na vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou někdo nestojí.
2: Budete na to mít 30-sekundový limit, abyste pozdravili naší hlídku a získali si tak peníze, s tím, že dneska to bude 6 000, protože včera nikdo nevyhrál.
1: 6 000 korun pro někoho z vás, no a dneska je hlavně předposlední den soutěže a zítra velké grand finále, dámy a pánové, zítra vám tady se Smínou povezeme 50 000 korun.
2: Doufejme, že je dovezeme, ta částka je hezká, že?
1: Hezká, no. No.
2: Ale jede s náma šéf, ten nás pohlídá.
1: Nevím, já si myslím, že šéf by si ten víkend rád užil s náma. Takže kdo byste chtěl vyhrát 6 000 dnes, máte šanci, registrace na webu hitradio.cz. V 7.10 zvoníme a zítra 50 táců. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle je Lady Gaga, zahraje taky Zara Larsen, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava, hezké ráno.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
14: A Krhut se přidává, hoj.
13: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
14: Přeježděný vztah 3.11.
13: Lístky najdete na ticketportal.cz.
14: Tak googli, kupuj a přijď.
15: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, víš, jen si duši nepořeš.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
19: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
20: Okim.cz.
21: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
22: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
21: Vážně?
22: Já mám Lelosy na sobě celý den.
21: Lelosy. Too comfortable to take off.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračují opravy mostu na Lounsku v Žatci. Pracuje se v Plzeňské ulici, která je proto částečně neprůjezdná. A dopravní omezení dál trvá taky na Liberecku, na hlavním průtahu v Rynolticích. Dočasně jsou tam proto zúžené jízdní pruhy.
24: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
25: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity Zara Larsson, Lush Life, Hit Radio, 6 hodin, 53 minut. S vámi Michal Jasmina, Filip, krásné ráno a pojďme do Brna. V Brně, prosím pěkně, zprovoznili výdejní box, kde si vyzvednete balík a u toho koukáte na živý králíky.
1: Prosím.
0: No, kde jinde se to mohlo uskutečnit než v Brně, jo? Tak si představ, že prostě si jdeš vyzvednout nějakou elektroniku a teďka si to odevře, že jo, ten boxík, kde to na tebe vyjede, že jo, schránka, sloupec 4, schránka 26 a najednou to vyskočí Bob a Bobek. Prostě.
1: Tak bebečko, Bob a Bobek box.
0: Já ale říkám si, v jakém jiném městě než v Brně se to mohlo udát tohle?
1: No, rozhodně.
2: Tak to mají zajímavý předměty na náměstí, že jo? Já už jsem se bál, jak si o tom začal mluvit, že mají metro konečně. Je to sice trapný vtip, ale už by bylo na čase možná.
0: Tak my ti děkujeme, Filipe, protože Brno právě odladilo.
1: Ale říkám si, že kdo je jako já a chce doma mít milion zvířat, tak představa, že se jde vyzvednout box, tak já odejdu se třema králíkama prostě.
0: Jako já si myslím, že všechny firmy, asi víte, o kom mluvíme, nemůžeme být konkrétní, že by to mohli zavíst po celé republice. No, že prostě tady v těch boxech, že by tam mohla být normálně králíkárna. Pojďme na hity. Lipo Kryštof, jednou jsem slíbil, do 7 a pak přidá Fíle další zprávy. Hezké ráno.
3: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
4: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má

Baby, žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Krásné ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Bratři, kteří působili v česko-ukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů, si odpykají 11,5 až 12,5 roku vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než 800 lidí o celkem 195 milionů korun. Hlavní organizátor podvodu je podle dřívějších informací stíhaný navíc i na Ukrajině. A pojďme také na sport. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertoboši a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující lek proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi 426 tisíc korun. 37-letý šipkař se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Třebenická ulice v Lovosicích se od zítřka zcela uzavře pro dopravu i chodce. Důvodem je odstraňování staré železniční vlečky do areálu cukrovaru. Ulice je důležitou spojnicí města a sousedních Sulejovic. Podle tamního úřadu má uzavírka trvat zhruba 10 dní. Nebude možné využít ani komunikaci směřující k prodejně Lidl. Zákaz se bude týkat veškeré dopravy, a to i chodců. Na Ústecku čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už bude pršet jen místy a teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné čtvrteční ránko.
15: Krásný ráno.
13: Snídaně šampionů.
14: Startuje druhá třetina snídaně. My jsme rádi, že tady jste u toho s náma. Krásné ráno a už za pár minut.
15: Budeme znovu soutěžit, takže utíkejte na web Hitrády a kdo ještě nemáte registraci, tak udělejte, protože jednomu z vás už za nějakých 8 minut dovezeme 6 tisíc korun.
14: To je soutěž Kdo pak to zvoní. Tak za malou chvíli jdeme zvonit. Teď další hity Shakira a Sia na start hodiny. Hezké ráno.
16: Hitrádio Nord Music.

0: 7 hodin, 9 minut, 32 vteřin. Aktuální čas, posloucháte Hit Radio.
1: A právě teďka někde stojí naše hlídka u vašich dveří a možná si právě vy vyhrajete 6000 korun.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, a dnes předposlední den soutěže máme pro vás 6000 korun, konkrétně náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Já vás zdravím, šampioni, krásné dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, tak Ondro, snad budeme víc úspěšnější než v pondělí, protože připomeneme, v pondělí jsme mluvili taky spolu, taky jste byli někde a paní doběhla asi o 12 vteřin později, takže to bylo bez výhry, je tak?
3: Je to tak, je to tak, a my se dneska nacházíme v městě, ke kterému celá republika vzhlíží a zároveň si z ní celá republika dělá legraci, takže možná jsem tím trošku napověděl, kde
0: počkej, se Ondro, nacházíme. Myslíš, že jsi tím napověděl? Já si myslím, že ne. No tak pojďme to zkusit, jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní, běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí hezký kluk. S 6000 korunami nad hlavou, 30 vteřin odstartovalo právě teď.
3: Nacházíme se v místě, kde už za pár okamžiků bude spoustu dětí v předškolním věku.
0: Aha.
3: A myslím si, že by už mohlo být jasno, kde se právě dneska s naší hlídkou, hlavně se 6000 korunami nacházíme.
0: 15 vteřin.
3: Pořád nic. A přitom už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor.
3: Přichází, je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
1: Dobré ráno, kdo tam?
4: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala. No mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem se říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
1: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
0: Ivano, 6000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
4: No. Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam bomzlím, až odjedete.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná do soutěže, někdy z kraje nebo až teďka ke konci?
4: Já si myslím, že nějak 2 týdny, asi.
1: No, takže od začátku ano. Prakticky.
0: Takže od začátku, takže, ano, takže ano, čekání se vyplatilo, tak ještě jednou moc gratulujeme, 6000 korun je vašich. A jestli nám dáte ještě našeho kolegu Ondru, prosím.
4: Ano, dám. Děkuji moc, mějte se.
0: Krásné ráno.
3: No tak to klaplo, ale paní byla připravená. Ta byla nachystaná, ta na mě číhala zpoza rohu, aby nebyla vidět, ještě před zazvoněním, ale potom byla rychlá a už je tady a už má radost. Obrovskou radost.
0: Tak to jsme rádi. Tak Ondro, my moc děkujeme, mise splněná, dopadlo to a zdravíme do toho nejkrásnějšího města v České republice, což je Brno.
3: Moc pěkně si to řekl. Mějte se hezky.
0: Ahoj.
1: Mimochodem připomínáme, že zítra padne velká částka, kterou povezeme my dva s Michalem k někomu z vás.
0: Co je ta větší výhra, že přijedeme my dva, anebo že vám vezeme 50 tisíc?
1: Necháme na vás.
0: No samozřejmě, že přijedeme my dva, tak zase zítra.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.
0: A registrace na webu hitradio.cz. Teď Offenbach a Norma Jean Martin, Overdrive. Hezké ráno.

0: Adam Ďurica a tohle je čtvrteční Hitrádio snídaně šampionů, chvíli po 7:45. Dobré ránečko.
1: To je tma dneska, co? A bude hůř.
0: Ty jsi měla brzo, že je tma.
1: No ne, já chci říct, že jako bude hůř, už to prostě nastalo, jo, už by měla být noc delší než jeden. A já jsem si řekla, že nechci, aby z toho byl ale někdo skleslej a že si můžeme tady určit pár věcí, kvůli kterým vlastně je to dobrý, jo. Mm-hmm. Za prvý, když je tma, tak tma znamená takový ten klídeček, že večer už máš pohodičku. A když tě někdo někam pozve, ty řekneš, ne, hele, už je tma, mě už se jako nechce.
0: Můžu k tomu přidat svůj gargamelský pohled?
1: No.
0: Tak včera bylo 7:30, já jsem byl na počítači, dělal jsem si přípravu a říkám, to je tma zase už. Víš, takže to je můj pohled.
1: Ne, opravdu, nebuďte z toho skleslí, protože to má spoustu výhod a když je třeba máte nějaký FOMO z nějakých letních večírků a takhle, tak teďka už ne, že?
0: Jaká je výhoda, když jdeš do práce za tmy a vrací se za tmy? Tak pojďme dál, jakou tam máš další výhodu, Jasmin?
1: Ne, opravdu, přežijeme tohleto obdobíčko.
0: Já tady mám písničku vlastně, která si k tomu docela hodí. Hello darkness, my old friend. Je to tak, tohle vám pošleme za malou chvíli. Taky Alex Warren, přihodíme aktuální dopravu, no a klasika chvíli po 7:30. Bude i rychlá pětka, kde soutěžíte o voucher v hodnotě 6000 korun na nákup sportovního oblečení. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
11: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Nákupy v onlineshop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
16: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
17: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Je, schořela mi kulma.
22: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračují opravy mostu na Lounsku v Žadci. Pracuje se v Plzeňské ulici, která je proto částečně neprůjezdná. A dopravní omezení dál trvá taky na Liberecku, na hlavním průtahu v Rynolticích. Dočasně jsou tam proto zúžené jízdní pruhy.
26: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
27: Hit Radio Nord Music.

0: Alex Warren, Ordinary, 7.31. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno. Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Silničáři provádějící běžnou údržbu dálnice narazili na nevídanou věc. V trávě u svodidel objevili odložený malý kufřík plný vzácných mincí v hodnotě několika milionů korun. Policie teď zjišťuje, komu poklad patřil a jak se do příkopu vlastně dostal, Michale. Nejdelší dobu na čele hitparád v historii, takový rekord si na konto připsala country zpěvačka Ella Langley se svým hitem. Skladba ovládá žebříčky 23 týdnů a překonává dosavadní rekordní zápisy. Odborníci mluví o naprostém fenoménu současné hudební scény.
0: Filipe.
2: A na závěr jedna smutná zpráva pro fotbalové fanoušky. Světový fotbal se pomalu připravuje na definitivní odchod jedné z největších legend novodobé historie. Lionel Messi naznačil blížící se reprezentační loučení s drezem Argentiny. Messi v drezu reprezentace odehrál 207 zápasů a dal neuvěřitelných 125 gólů.
3: Proč končí?
0: No my se tady, Jasmin, netejíme tím, že jsme trošku fotbaloví analfabeti, tak ano, zajímalo by nás teda, co je ten důvod.
2: No takhle, fotbalový věk, ten je prostě neúprosný. Lionel Messi, už je mu 39, což je teda na fotbalistu prostě dost, tak se rozhodl, že odejde takzvaně na vrcholu, i když ta Argentina mistrovství světa letos zrovna nevyhrála.
0: Podívej se na Ardu Agrad, na kterém ještě hraje, ne?
2: No, ale to je hokej, tam, víš co, když tam na půl minutky odpočineš si, fotbal tam to nejde.
0: No, jasně. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
3: Kdo máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Teď Coldplay a BTS, My Universe, hezké ráno z Hit Radia.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결국

0: minuty, Hit Radio Coldplay BTS 7.36. Krásné ráno, jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Kdo rádi sportujete, anebo rádi vypadáte, že rádi sportujete, tak pozor, celý tento týden hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour na jejich e-shop, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv.
0: A tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba na dentální hygienu. No a o voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Kuba. Kubo, hezké ráno.
2: Ahoj, hezké ráno i vám. Ahoj.
0: Hezké ráno a taky senátor Vojta. Ahoj Vojto.
3: Dobrý den.
1: Už jsme starý, máme
0: dobrý den. Ty jsi nadšený, že jdeš do školy, co Vojto?
2: My tady laborujeme celou dobu, protože chceme vyhrát, aby jsme mohli jet na lyžák, jo, aby měl výbavu.
0: No tak super, tak pojďme na to, chlapi.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké číslo představuje římská číslice V?
2: 5.
1: Ano.
0: Přesně tak.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik slabik má slovo pojišťovna?
2: 4.
0: Je to tak, Kubo.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Pokud mám arachnofobii, tak z čeho mám strach?
2: Z hadu.
1: A nebo to ne, druhý?
2: Teda,
4: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tak co, Vojto, tohle bys mohl vědět, jaká pohádková princezna má 7 trpaslíků?
3: Sněhurka.
1: Je to tak a dokonce bez nápovědy, to se nám líbilo. A pátá poslední otázka, která země je domovem pici?
2: Italiano.
0: Si. Italiano, Vojto. Vojto, ty jsi to tátovi vyhrál normálně. Vojto?
2: Vojto se stál.
1: Moc gratulujeme, výborná práce, pánové, v oba dva.
0: 6000 korun na nákup na Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Chlapi, je to vaše.
2: Děkujeme moc.
1: Takže lyže budou, lyžák bude.
0: Tak Kubo, měj se krásně a Vojto, ještě nám řekni, jak se těšíš do školy? Pojď, emoce. Tak čau.
1: Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů, a to nám dělá velkou radost Tereza Mašková a Marek Lambora.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7 hodin 10 minut jsme jako tradičně každý den zvonili tady u nás v éteru. O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, a Ivana si dnes vyhrála 6 000 korun. A i vy můžete vyhrát. Zítra je poslední den soutěže.
2: Takže se utíkejte registrovat na web Hit Radia, protože zítra je opravdu rozhodně o co stát. My dva s Michalem vám povezeme 50 000 korun a obecně to ráno bude strašně speciální a specifický, protože my celou dobu budeme vysílat z auta, celý 3 hodiny.
0: Bude to snídaně šampionů na cestách.
2: Taky upozorňujeme, že ten časový limit se prodlouží, protože 50 táců je 50 táců, takže z 30 sekund uděláme minutu.
0: Budeme čekat minutu, bude to minuta, takže opravdu velká šance vyhrát. Tak kdo ještě nemáte registraci na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, udělejte tak, protože jinak šanci 50 000 korun vyhrát 50 000 korun mít nebudete. Tak to by byla velká škoda. Za malou chvíli Alan Walker, také Alvaro Soler a aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Tak hezký ránko, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
12: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Kytary a rockové legendy. Bez tršátka ani ránu. Hit Radio Pop Rock. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda v těchto chvílích brzdí provoz na dálnici D8. Pozor na kilometru 12 ve směru do Prahy, kde jsou v sobě dva osobáky. Na místě je i policie. A bourá se taky na Litoměřicku, kde je nehoda ve Štětí. I tam se podle našich informací srazila dvě osobní vozidla.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
20: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, 7.53. Dáváte si čtvrteční snídaní šampionů na Hit Rádiu, dobré ráno. A nemilá zpráva, lidstvo brzo vyhyne. A víte proč? Mladí totiž nemají prachy na randění.
1: A je,
0: to potvrzuje poslední průzkum. Říkají tady, že téměř polovina mladých lidí řeší hlavně to, jestli si to můžou finančně dovolit. Takže místo toho, aby řešili, jestli se k sobě hodí a jestli to tam, jak to říkají mladí dneska, jestli to mečlo,
1: jestli
0: nebo
1: to feeluješ?
0: Jestli to feel, já nevím, prostě, já už jsem dinosaurus, jo. Tak řeší, jestli se jim vyplatí jet na rande přes půl města.
1: Takže láska by byla, chemie by byla, prachy nejsou.
0: No, největší afrodiziakum je dneska prostě stabilní zaměstnání, to vypadá. A mě by zajímalo, kdybychom se vrátili třeba do našich teen let, jo, kdyby nám bylo třeba 18, tak kolik bychom byli ochotní utratit za rande?
1: Hele, já si myslím, jakože sorry, tak dobře, vymáčknu pak za sebe nějakou částku, ale teď to o těch prachách vůbec není.
0: No, protože to vždycky platil ten chlap za tebe, že?
1: Tak to pozor, to já zase ráda zvu, jo, to naopak. A já se i první ozývala kdykoliv a tak. Ale myslím si, že to nemusí vůbec nic stát, že můžeš tamhle utrhnout kytku a může to být prostě hezký a můžeš vzít deku tamhle pod širák a je to mnohem lepší než nějaký drahý rande.
0: No, láska se neptá, no, ale tak láska se neptala, to ještě nebyl benzín za 55 korun, že jo? Asi je to jasný. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, doslova 7.54 Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8 hodina a další zprávy, vítejte u nich. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 9 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A pojďme také na sport. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Odveta se odehraje za týden v Trondheimu. Výhru mají i hráčky Sparty, které zničily rumunský Farul Konstanca 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Teplická botanická zahrada po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku v roce 2022 jich bylo zhruba 40. Výstava tehdy patřila k akcím, které přilákaly rekordní počty návštěvníků. Letošní výstava se oproti prvnímu ročníku rozšířila o zhruba 20 druhů a také o podrobnější informační systém. Letošní výstava potrvá do 11. října. Na severu Čech čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už bude pršet jen místy a teploty 13 až 16, na horách do 11 stupňů.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Tak i s Filipem, hezký ranko.
16: Krásný čtvrtek.
17: Snídaně šampionů.
16: Nerada to říkám, jo, ale dneska máme přesně 3 měsíce do Vánoc.
15: 3 měsíce, no jestli je důvod radosti, nicméně možná vy už jste potkali někde nějakou vánoční výzdobu, protože já jsem někde četl, že už snad nějaký zajíci vánoční, něco někde.
16: Pojďme od toho radši, ale zítra vlastně Ježíšek dorazí k někomu z vás a budeme to trošku my dva, protože zítra si můžete vyhrát 50 tisíc korun.
15: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, zítra velké finále, tak kdo nevíte, o čem je řeč, funguje to tak, že když na webu hitradio.cz dáte svoji registraci, budete čekat v 7:10 na zvonek, tak zítra dost možná potká někdo z vás nás a my vám dovezeme 50 tisíc korun a když teda za 3 měsíce Vánoce, tak si říkám, jestli už náhodou, tak jako není čas, jo? A hele...
16: A spíš ne.
15: Není. 8:03. Ale já bych nechal Mariah Carey ještě u ledu pár měsíců, co vy na to?
16: Jsem pro.
15: Vidíme, hele, vidíme, kýváte, taky byste to nechtěli poslouchat takhle po ránu, chápu. Ina a Rehab, I'll Be Waiting, další parádní hity pro vás, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.

0: Tohle je Eminem, Mariana, Love the way you lie na Hit Radio. 8 hodin 9 minut, dobré ráno, šampioni. Nás by zajímalo, jestli máte Netflix, případně nějaký takovýhle platformy, protože ho můžete úplně v klidu zrušit. Stačí vám totiž úplně v pohodě sousedská skupina na WhatsAppu. Jestli v nějaký takový jste, tak asi víte, o čem mluvím. My máme totiž často takový večerní program zdarma s přítelkyní, protože my v té skupině jsme, ale my se tam jako moc nevyjadřujeme. Jo? A teďka vidíš, že tam někdo napíše fotku, já nevím, že tam je špatně vytřeno, anebo že prostě někdo dal kočárek o 2 cm vedle, než jako ho měl dát. A teďka to je prostě celovečerák. Jo? A my se nad tím bavíme. A teďka se tam objeví v tom chatu, že jo, Petr píše. Jana píše, Miroslav píše a teďka čeká, co z nich vypadne a přitom ty lidi normálně jako na chodbě toho domu ti neřeknou ani dobrý den, jo? Vůbec. Ale ten chat, hele, tam to jede. Tak mě zajímá, jestli vy jste v nějaký takový skupině.
1: Já si myslím, že tohleto chování je taková paralela k sociálním sítím. Nicméně taky jsem v takových skupinách a taky tam nejsem aktivní. Já to úplně nesnáším a obecně nesnáším skupinový chaty. Nestíhám to číst, nebaví mě reagovat, nepište mi.
0: No a ty se zapojuješ nebo?
1: No nezapojuju, byť jako asi jsem takovej ten typ, co rád má věci pod kontrolou, rád ty věci řeší, ale prostě ne přes chat, no.
0: Co Fila?
2: Já mám všechny skupinový chaty stlumený, protože to by se nedalo. Já tam mám jako na všechny sporty, co dělám, 5 skupin, pracovní skupiny, takže to by se jako fakt nedalo. Moc se nezúčastňuju, pak dostanu občas od šéfa vynadáno, že jsem nepřišel nikam.
0: A ty to pak zjistíš, když třeba vypnou vodu u vás v baráku a říkáš si, ty neteče voda, prostě a proč? No a protože ta zpráva byla v té stlumený skupině na tom WhatsAppu.
2: To se mi ale pozor stalo s internetem předevčírem, zrovna tam právě sousedi psali, že ho fulisi, že nepůjde internet celý den a já že ho jsem měl domluvený online meeting a nic, no.
0: Předevčírem internet dopoledne vypad všem.
1: Jo, autůčko.
0: No nicméně, asi víte, o čem mluvíme, vy, kdo nás posloucháte a jestli takovou skupinu máte, tak by nás zajímalo, co nejšílenějšího jste v ní se sousedy řešili.
1: Budeme rádi za zprávy, ale samozřejmě i za hlasovky, ať vás slyšíme takhle po ránu, takže číslo k nám 777-937-777.
0: Nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou, budeme moc rádi, tak buďte součástí vysílání a teď k vám letí další muzika. Tohle jsou The Calling na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ránko.

0: Tak všechno mám.
1: 8:45, 2 minuty k tomu. Tohle je Hit Radio, krásné ránko. Tak co, máte sousedskou skupinu, taky to používáte místo Netflixu, protože připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že je to občas takový celovečerák, kort když se třeba, když někdo zapomene vytřít. Tak a přišlo od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jestli nějakou takovou skupinu máte a případně co nejšílenějšího jste v ní řešili.
2: Ivča píše, dobré ráno, my sice sousedskou nemáme, ale za to jsme měli skupinku ze školky a to jsem si teda říkala, chudák ty děti, co to mají za rodiče. A to je fakt, no, to musí být občas dobrý bizar.
1: Taky píše Mára, ahoj šampioni, u nás se řešilo, kdo vyhodil krabici od televize nerozřezanou. Samé blbosti. Ale to zase jako ale docela chápu, protože když to nerozřežeš a hodíš to do toho kontejneru jako na papír, tak tam hodíš jednu krabici a to je všechno.
2: No jo, tak já jsem trošku ten typ, tak já se nebudu vyjadřovat. Lenka, soused poslal ve 2 ráno zprávu, prosím, kdo se teďka sprchuje, je to slyšet. A to já tady už říkala milionkrát, že sprcha je jedna věc, ale nám tam furt někdo pere. A pere nám tam třeba ve 3 ráno.
1: To
2: a já
1: fakt.
2: Už to nezvládám.
1: To je fakt. A já už jsem se na to zvyk, protože chápu, hele, energie drahý, všechno paliva, tak prostě noční proud, tak prostě musíš jako prát až dímat jako ve 2 ráno. No.
2: To znělo, kdyby jsme bydleli spolu. To je fakt a já už jsem si na to zvyk, tak to není, prosím vás.
1: Taky píše anonym, my žádnou skupinu nemáme, u nás si sousedi pořád ještě nadávají osobně.
2: No. Tak to
1: geniální,
2: je nejlepší.
1: Geniální.
2: Máme tady ještě zprávu, ahoj šampioni, my nepotřebujeme v bytovce nic takového, máme sousedku, tý říkáme mobilní bezdrátový internet. Víme na to jisto, že co to píšete?
1: Víme jistě, že to, co jí řeknete, ví pak celá vesnice.
2: Tak,
1: ahoj Pája. Ahoj Pája. No tak tady je vidět, že prostě každý, kdo máte takovou skupinu, máte někoho takového právě v té skupině a do skupiny Hit Radio. Posíláme za malou chvíli hlasovku, má to 3,5 minuty, R-City, Adam Levine, Locked Away, taky se staví Miles Smith. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz
15: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
16: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
17: Tak co rande?
18: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
17: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
18: A léčba?
0: Terapie módou. Jdeme!
19: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
21: Knihovna Maitreya.
22: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
21: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
23: Nyní i jako audiokniha.
24: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
25: Vážně? A co umí?
24: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
25: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda osobního auta s motorkou se stala na dálnici D8. Došlo k ní na kilometru 15 ve směru na Prahu. Je to v koloně před další nehodou, kterou policie šetří na kilometru 12. A nehoda je taky v Mostě, opatrně v ulici Zdeňka Štěpánka.
27: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
28: Hit Radio Nord Music.

0: Miles Smith.
1: We could dance all night.
0: Je přesně 8:30, ladíte Hit Radio snídaně šampionů. Co pro nás má Filip?
2: Ranní update.
0: Už přes 30 000 balíčků rozdali v Dubaji obyvatelům, kteří se zapojili do nevšední iniciativy. Jejím prostřednictvím mohli Emiráťané výměnou za pozvání kamarádů či rodinných příslušníků do města obdržet nejrůznější poukazy do hotelů, restaurací či na atrakce. Úřady se tímto způsobem snaží oživit cestovní ruch, který negativně ovlivnil blízkovýchodní konflikt. Ve španělském městě Buñol se opět konala slavná La Tomatina. Do ulic vyrazili tisíce lidí, aby se během hodiny vzájemně ostřelovali rajčaty. Účastníci mají jedinou zásadní bezpečnostní povinnost. Před hozením musí rajča rozmáčknout, aby nezpůsobilo zranění. No a radnice v Nizozemsku rozmístila po městě lavičky, které nejsou určeny k práci ani telefonování. Cedule u nich vybízejí lidi, aby si jen sedli a nic nedělali. Podle města má projekt pomoci zpomalit každodenní tempo. Obyvatelé si prý nejdřív mysleli, že jde o vtip. Dnes jsou lavičky plné, tak jak by se to líbilo vám dvěma tady v Praze?
3: Já si myslím, že je to dobrá věc, která je ale těžko proveditelná, protože představme si tu situaci, sedneme si na lavičku, první co? Vezmeš telefon většinou.
4: No tak my teďka stojíme, že jo, takže normálně pracujeme, ale já když si teďka takhle sednu, schválně. Postavím se a pracuju zase. Pojďme na muziku, Anastasia, Welcome to my crew, 8:32. Hezké ráno, šampioni.

0: 8.39, posloucháte Snídaní šampionů. Dneska jsme zvonili a cinklo to.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Předposlední den soutěže o spoustu peněz. Dneska jsme zvonili v Brně u paní Ivany. Ta stihla do 30 vteřin vyjít před dům, našla tam naši hlídku a vydělala 6 000 korun.
2: Pojďme se rovnou poslechnout, jak to dneska znělo.
3: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor,
3: přichází, je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
4: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, kdo tam?
4: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný a já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
2: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
0: Ivano, 6 000 korun je vaši, moc vám
4: je
0: gratulujeme, to. Moc vám gratulujeme.
4: No. Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojatá, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam omzlím, až odjedete.
0: Mě zajímalo, jak to s Ivanou dopadlo, jestli opravdu to s ní seklo za těma dveřma.
2: Nicméně tohle byla, teďka už můžeme říct, by to nebyla malá výhra vůbec tahle částka, tak ale oproti zítřejší částce, to malý je.
0: Zítra velký finále, 50 000 korun pro někoho z vás, pro někoho, kdo máte registrace na webu hitradio.cz a ty peníze vám dovezeme my dva s Jasmin.
2: Podotýkáme, že opravdu je dovezeme během vysílání, což pro nás znamená, že my budeme 3 hodiny vysílat z auta a taky se vám prodlouží ten časový limit.
0: Z půl minuty, což bylo teď, to bude 1 minuta. Takže pokud bydlíte třeba v bytovce, stihnete doběhnout dolů. Takže zítra v 7:10 čekejte na zvonek tady ve vysílání Hitrádia. No a běžte se pak podívat před dveře, jestli tam náhodou nestojí takový 2 sympatický lidi. S 50 tisíci v ruce, tak zítra.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
5: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
9: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Farna, taky Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu v 8.51, krásné ránko.
1: Pokud se řadíte mezi Swifties a ne teda fanoušky Taylor Swift, tak na zítřek možná máte nastavený budík velice brzy, protože ona v 6 ráno našeho času představí nový single, který se má jmenovat Patient Zero.
0: Je to divný, budík mám nastavený taky, ale ne kvůli novému songu od Taylor Swift, ale proto, abychom tady byli.
1: On samozřejmě teďka každý řeší, o čem to bude, každý její velký fanoušek, protože ona vydává vlastně první věc od její svatby, takže se čeká, jestli dostane nějaké jako zamilovaný dopis, novou manžel, nebo jak to bude probíhat.
0: Jak velká pravděpodobnost je, že to bude další song v řadě, který bude absolutní hit a bude to číslo jedna v hitparádách? Dávám tomu tak 101%, co ty?
1: Byl by to už 16. song na prvním místě.
0: Takže zítra v 6 hodin našeho času ho vypustí, to znamená, že bychom ho zítra ve snídení šampionu mohli zahrát a uděláme takovou sondu do vás, do duší České republiky, jestli se vám to bude líbit nebo ne.
1: No tak jo.
0: No tak jo, tak domluveno. A když se o té Taylor bavíme, tak samozřejmě bychom jí na závěr čtvrteční snídaně šampionů taky mohli zahrát. Blank Space, může být? Tak jo. Domluveno, Taylor Swift a pak se rozloučíme. Tak hezké ráno, šampioni v 8.50.

0: Taylor Swift. And I'll write your name. Jak jsme slíbili, tak tohle byl poslední song čtvrteční snídaně. Je 8.57, posloucháte Hit Radio, dobré ránko a jdeme se rozloučit.
1: A jak jsme slíbili, tak jsme slíbili i ještě jednu věc, že zítra vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun a to pro nás znamená, že celá zítřejší snídaně šampionu bude vysílána z auta.
0: A povezeme se na zadních sedačkách. A možná se třeba i s někým z vás potkáme na nějaké pumpě, protože samozřejmě nemyslím si, že ty budeš mít jako dojezd, že vydržíš jako nejít na malou, takže určitě budeme zastavovat někde na nějaké benzínce po cestě k vám, komu povezeme těch 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
1: Možná uslyšíte i nějakou divnou hudbu, šéf mi říká, ať sebou vezmu ukulele na cestu, tak možná se něco ozve. Ne,
0: jinak, kdo nevíte, o čem mluvíme, soutěž, kdo pak to zvoní, zítra poslední den, grand finále, 50 000 korun pro vás, detaily a registrace do soutěže na webu hitradio.cz a my se zítra budeme moc těšit.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký čtvrtek, šampioni, a zítra
1: se těšíme v 6 ráno, ahoj.
0: 6 ráno jsme tady, čau, hezký den.
3: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na dálnici D8 na 24. kilometru ve směru na Prahu. Šlo tam k dopravní nehodě dvou osobních aut s nákladákem a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením v koloně. A ještě jednou D8 na 15. kilometru ve směru na Prahu. Došlo v koloně ke střetu osobního auta s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři a policie. I tam počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz. Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
6: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslanci dnes mají zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na jejímž programu jsou zejména změny pravidel penzijního spoření nebo růst důchodů starších penzistů. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš si za svými vyjádřeními stojí. U dálnice D8 u Lovosic ležel v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za 8 milionů korun. Mince, které našli silničáři při sekání trávy, ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze. Po zlodějích pátrají policisté, uvedla to televize CNN Prima News. A pohozený kufřík objevili silničáři podle televize před několika dny a nález oznámili policii. V kufříku bylo přes 400 vzácných mincí. A soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Češky se s nimi utkají po roce. V loni v dubnu jim podlehly v kvalifikační skupině v Ostravě 1-2 na zápasy. Španělky prošly mezi 4 nejlepší týmy poprvé od roku 2008.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může vyskytnout i bouřka, během večera už se ale bude zase oblačnost protrhávat. Teploty je 13 až 16, na horách to bude 7 až 10 stupňů Celsia.
10: Hit Radio North Music.
11: Tak to byl náš Robert z právě počasí. No a my startujeme dál, je tady 9. hodina, přátelé. A už jsme to včera zmiňovali, Dan je na cestě k moři na dovolenou a máme tady Káťu. Ahoj Kačí.
12: Ahojky, zdravím všechny posluchače Hit Radio North Music. Dneska to bude jízda a bude to taky relax.
11: Přesně tak, Káťo, znáte z víkendu? Tak ano. Káťo, žádný, ano. Nejenom v sobotu, jo, se chodí do práce.
12: Ne.
11: I čtvrtek, i pátek, jo, dobře. Tak jdeme na to.

0: Na Hitradu Nord Music právě dohráli Linkin Park Up From The Bottom a Lucinka je smutná, že už je konec té písničky krásný, veď?
1: My zde nemáme Linkin Park jako velmi oblíbenou kapelu.
0: Nejoblíbenější.
1: Nejoblíbenější, samozřejmě. Všichni to pochopili. No prostě není to úplně, ale já jsem ráda, já to mám ráda všechnu muziku napříč, pochopitelně, proto tady taky pracuju. A přátelé, dneska tady se mnou není Dan, protože už jsme o tom mluvili, Dan odlítá dneska do Chorvatska.
0: Dneska jede, Dan odlítá do Chorvatska.
1: Jede na dovolenou, jde si odpočnout, už se ode mě potřeba vzít pauzu. No a jestli se ptáte, proč vlastně, když tady není, nebo mohlo by vás napadnout, když tady není Dan, proč tady jako nejsem sama a vždycky potřebuji mít parťáka. A vlastně je to jeden jednoduchý důvod, protože přátelé, ono takhle to jako všechno vypadá dobře, jo, když to posloucháte to rádio. Ale já nejsem technicky zdatný člověk, abych dokázala tady tu velkou palubní, ono to tady vypadá jak na letišti, trošku v letadle, v kokpitu, viď, Kačí? No. Chcem mít čudliky, prostě tady displeje, teď všechno musíte mačkat, takže, no a já prostě nejsem technicky zdatná, schopná a vždycky potřebuji parťáka a tady Kačka se kalová se obětovala.
0: No a to je totální blbost, prosím vás, posluchači, protože jestli je většího netechnika, tak to jsem já. Takže teď mi vysvětli, co my dvě tady dneska děláme a co tady vlastně budeme dělat.
1: Celý týden bude, no prostě, ale třeba taky máte v práci někoho, na něco jste šikovní, na něco jste méně šikovní, potřebujete pomoc nebo kolegu, že jo? A taky nemusíme být šikovní úplně na všechno.
0: Hele, máš
1: tak
0: pravdu.
1: Takže jsi třeba šikovná na jiné věci.
0: Určitě jsem šikovná na jiné věci. Hele, tak třeba dobře chodím s hůlkama. Pěkně. Do rytmu. Do rytmu, Linkin Park.
1: Levá, pravá.
0: Hele, počkej, ale ještě já bych ještě chtěla zmínit, jak se říkala technický, netechnický typ, tak já si pamatuju, u nás v práci jsme měli kolegu ajťáka, jo, to je taky pro mě úplně,
1: no, to je taky, vůbec nevím. Nerozumím, to, nevím.
0: Nevím. A já si pamatuju, hele, to byl borec, to byl takový odborník, že já vždycky, když jsem po něm něco chtěla, tak víš, co byla vždycky jeho odpověď z 90%?
1: Podle mě mlčil, ajťáci
0: mlčili. Ne. On to tak na mě podíval a řekl, Káťo, to je něco mezi nebem a zemí.
1: Proto ho nechci doma nikdy. Zdravíme všechny ajťáky.
0: Zdravíme všechny ajťáky.
1: Jestli je nějaký volný, ať k nám přijede do studia, může nám tady helfnout.
0: My bychom potřebovali pomoc s technikou.
1: Ale zase, hele, my jsme manuálně zruční.
0: Ano.
1: Jsme se shodli.
0: Ano.
1: Viď.
0: Určitě.
1: Chytej se doma.
0: Život je prostě krásný. A hlavně s Luckou tady.
1: A s Káťou.
0: Ve čtvrtek.
1: Tak to s náma
0: a s váma.
1: Děkujeme za to, že posloucháte. Zůstaňte s námi.
0: A za trpělivost.

0: Za 5 minut, 9:30, hladíte Hitradio Not Music. Tohle je Adele. Easy on me.
1: S váma Lucka s... Já jsem chtěla říct Lucka s Danem. Lucka.
2: Taky, všichni.
1: Tomu Danovi trošku narostly vlasy tady.
0: Řebínek.
1: Řebínek. Lucka s Káťou, pochopitelně. A celý týden budeme s vámi. No a vy jste k nám přidáte, protože jsme tady zmiňovali, že s Káťou jsme si tady tak zbyli a že nejsme obě technicky zdatné. A napsala nám Janička s Ústí nad Labem na 3 sedmičky, 3 devítky, 9 5 8. Holky, buďte v klidu. Nesnáším vaření. Já jsem hrozně ráda, že Janička už začala takhle dobře tu zprávu, protože já taky nesnáším vaření, jo, pojďme si říct. Ale zase na rozdíl od mého chlapa, jsem genius na skládání nábytků z IKEA i bez návodu. Jen mi z toho vždycky zbyde materiál na malou stoličku navíc.
0: No tak to je ale super, ne? Z víc nábytku za méně peněz.
1: Proč ne vy?
0: Vy?
1: Já teda jsem dlouho nebyla v tomto řetězci, se přiznám.
0: Já jsem taky nebyla v tomto řetězci, protože, jako abych řekla upřímně, nemám trošku jako moc dobrý vzpomínky na tento řetězec. Takový ten. No, protože my se vždycky jako s tím manželem pohádáme, protože on je úplně šílený.
1: Jako z čeho?
0: Z těch lidí, třeba v té jídelně, tam jak mají ty kuličky švédský. A Bůh ví, co všechno, tak tam jsme v životě nebyli, protože tam jenom přišel mezi dveře, co mezi dveře, viděl ty lidi a byl úplně šílený, jako říkal, panická, tak tady nebudu, ataka. Panická ataka, všechno dohromady. No každopádně, já bych to viděla trošičku jako takový možná tip na víkend.
1: Pokud chcete někoho jako potrestat.
0: Možná nějakého jako nepřítele, nějakého, víte, víš, jako koho nemusíš moc, jo. Tak já bych mu řekla, hele, ideální prostě v neděli zajet do IKEA.
1: Vemte tchyni na nákupy.
0: Přesně.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Maxi.
4: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Je! Schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jo, taková klasika Avicii na Hit Radio Nord Music s váma Lucka s Káťou a přejeme vám krásný, ten nejkrásnější čtvrtek, už se to přehouplo, za chvilku je tady víkend a přátelé, čeká nás prodloužený víkend.
1: Hurá.
0: Hurá, hurá, hurá, sláva, sláva, sláva.
1: Sváteček.
0: Tak. A já jsem chtěla říct, že minule se mnou vždycky tady někdo teda vysílá, to už jste dneska pochopili, Dan je na dovolený, já mám tady dneska Káťu a minule tady se mnou byla naše víkendačka Hanička.
1: Hanička Hejlová,
0: která byla v takovém už hezkém pokročilejším stádiu těhotenství, chodila jsem s tím velkým bříškem. My jsme tady společně s našimi posluchači Hit Radio Nord Music vybírali jméno pro chlapečka.
1: Ano, porovnávali jsme si bříška.
0: Jednu chvíli jsem měla stejný jako ona, podobný, to záleží, v jaký fázi měsíce jsem se nacházela. Ale ona na rozdíl ode mě měla lepší důvod, protože je prostě těhotná a já ano. Ne. Každopádně narodil se nám malinký Bertík, nám, já mu říkám, jak
1: nám?
0: Že, nám, naší no, rádiový rodině,
1: jakoby
0: že jo?
1: Jo?
0: Jakoby jo. No a i vy jste vybírali vlastně jméno toho Bertíčka, takže i naše zdravíme kolegyně Haničku domů a už má taky druhýho chlapečka.
1: Samozřejmě zdravíme Haničku domů, ale Lucinko, já jsem ještě chtěla říct, že my už jsme vlastně Bertíčkovi vymysleli i přezdívečku, viď? Úplně hezky, že jo? No.
0: Já jsem přátelé jí přála někam na Instagram, jaký se tam sítě, a mě se to přepsal a byl tam Berliček, místo Bertíček. Tak já doufám, že Berliček, že nebude mít nikdy Berliček.
1: Ty jsi Bertíčka už posílala do důchodu.
0: Ne, já mu přeju dlouhý, zdravý život, pochopitelně.
1: Bez Berliček.
0: No, bez Berliček. No a jsem se tak zamyslela, že Hanička má dva chlapečky.
1: Já, ty máš tři kluky.
0: Já mám tři kluky, takže tady v rádiu se rodí samý chlapečci.
1: Ty krásu.
0: A to jsem, já byla ze tří dětí a říkala jsem si, já nikdy jsem vždycky říkala mojí mamce, já nebudu jako ty, nikdy v životě nebudu mít tři děti, rozumíš? Nikdy. Hele, a dneska mám tři děti a musím říct, že já, když jsem byla ze tří dětí, tak jenom, teď mi to jako tak došlo, jo. Zlatý komunisti, přátel, to by se jako možná nemělo říkat, moje maminka už měla dvě děti. Mm-hmm. Pak byl nějaký asi něco nepovedenýho a pak chudinka musela před komisi. A ta komise jí zamítla přerušení a já jsem se musela narodit. Takže já vděčím za svůj život.
1: Komunistům.
0: Soudruzi, děkuju vám, když už jsme teda u toho. Víš co, dneska můžeš mít kolik chceš, tenkrát to tak jako... Rozumíš, nebo jestli ho chceš, nechceš, to se rozhodneš ty?
1: Lucia, už bych to
0: tak nebylo.
1: Lucia, už bych to asi nerozpitvávala, já bych to ukončila krásnou čtvrteční tečkou.

0: Hit Radio Nord Music, Leony, Don't Worry.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Přesně tak, přátelé, celý měsíc vám až domů vozíme peníze, a to v 7 hodin a 10 minut. My zvoníme u vašeho domu a vy máte 30 vteřin na to se běhnout k nám, k naší hlídce, která tam má penězi. No ale přátelé, zítra to teprve vypukne, protože zítra je totiž náš úplně poslední den. Naše soutěž totiž končí a my vám jako bonus povezeme zítra totiž 50 tisíc.
0: 50 tisíc korun. Slyšíte to?
2: Já už běžím.
0: Takhle
2: a přiveze vám to přímo snídaně šampionů Jasmin s Michalem. A bude to prostě balík, bude to masakr. Vy, tak, kluci.
0: Takhle my jsme štědrý a pokud i vy chcete po ránu tyhle ty krásné peníze na ruku, tak musíte udělat jednu jedinou věc.
2: Jakou?
0: A to se registrovat na hitradio.nordmusic.cz.
2: OK?
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Trenírkarna.cz. Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 24. kilometru ve směru na Prahu. Máme tam dopravní nehodu dvou osobních vozidel s náklaďákem. Blokovaný je jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. A ještě na trase Litoměřice, Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na silnici. A čekejte tam omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: On air.
2: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Lidé by po dnešku z obecních vývěšek či webů už měli vidět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Předpověď počasí na následující týdny meteorologii nepřestává překvapovat. Nejen, že se má nad Evropou usadit teplná kupule, která nastolí babí léto, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálně. Málu. Chlumec na Ústecku opravil budovu zdravotního střediska. Díky tomu se do města vrátí praktický a dětský lékař, zubař, který má v objektu i byt a lékárna. Město za rekonstrukci zaplatilo 46 milionů korun. Součástí investice byla záchranná mozaiky z roku 1976. No a fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhenij Skiba. Krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Během večera už se bude ale oblačnost protrhávat. Teploty 13 až 16. Na horách tam to bude jenom 7 až 10 stupňů Celsia.
8: To byl náš Robert, zprávy počasí. 10. hodina, my pokračujeme dál s váma Lucka s Káťou.
7: Hit Radio Nord Music.
9: Tak jdeme na to.
8: Přátelé, ženy začínají vládnout světu a my pro vás máme důkaz. Zůstaňte s námi, za chviličku se dozvíte víc.

0: Ladíte Hit Radio Nord Music, čtvrtek, tohle byla Kate Ryan, Ela Ele La na Hit Radio Nord Music.
1: Ela Ele Ele Ele Ele. Jo, tak to je taková Itálie, přátel. Doufám, že vy při čtvrtku žádnou Itálii nemáte ani na pracovišti, ani doma, a že máte krásně, aspoň tady pustit, ale by mi prosuněnej den. No a já v té Itálii, teď jsme tak jako navedla na tu Itálii, jo.
0: Lucinko, prosím tě, já ti jenom dám jiný podkres, jo, aby tě to tam nerušilo.
1: Mě to nevadí. Mě to nevadilo, mě se tak vždycky navedla, mě se navedla na tu Itálii. Tak
0: promiň.
1: Vždycky, protože já jsem teďka nedávno viděla italskou premiérku, Giorgio Meloni. Ta totiž tam začíná brát jako tu spravedlnost Itálie trošku do svých rukou, jo, začala taková být taková ostrá, zakazuje tam burky a nikáby ve školách, omezuje tam počet zahraničních jako turistů ve třídách a má i takový jako velmi osobitý projev.
0: Ano.
1: Pojďme si ji připomenout. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole. Nosre, nosre, mě to taky vždycky takhle sre, já takhle nějak vypadám, když chci, aby kluci vyndali myčku. Tak takhle nějak to vypadá u nás ve tmíle. Každopádně prostě ona je taková jako ostrá. Hele, a nějaký imám, nějaký jako islámský představitel tam nějaký, který žil v Itálii prostě už od roku 95, tam vyzval na boj proti nevěřícím, jo, v té Itálii. Hele, Ahla a Georgie, frajerka, prostě přišla, na ní se čekala, okamžitě borce vyhostila a 10 let se tam nesmí vrátit. No a teď já si tak říkám, ty hele, ty ženský, podívej se v té politice. Chlapi, rozumíš, oni než se sejdou u toho stolu, teď oni se jako nějak domlouvají, jo, teď nic z toho, rozumíš, to nevypadne. Hele, holka přijde, přesně jako týmičky, zavelíš, seš nás, teď je to násere, je to sere, násara, no a ty to prostě takhle máš, hele, rozhodneš tohle, a já si říkám, hele, takhle by to mělo v té politice vypadat, rozumíš. Nás víc, hele, já myslím, že my bysme měli tam, ne, že by to mělo být půl na půl, my bychom měli převažovat, že my to umíme okamžitě vyřešit.
0: Já začnu trénovat doma dneska, už dneska.
1: Taky ti to jde. Násere, sere, vyndej tu myčku, to nám jde, tohle to.

0: Ladíte čtvrteční dopoledne, Hit Rádia Nord Music. Tohle byly Own City, Fireflies. No a přátelé, dneska to v Litvínově nebude žádnej hokej, ale fotbal, i když to zní divně, ale je to tak.
1: Zelená je tráva.
0: A kdo by to neznal?
1: Fotbal to je hra. A ten míč kulatý.
0: Věc je záludná. Ale to by nám šlo. Každopádně, přátelé, tiki-taka je na cestách, i po severních Čechách v Ústeckém kraji. Petr Švancara, Luděk Zelenka, dneska v Litvínově v Citadele od 19 hodin.
2: Ano.
0: Hosty budou fotbalista Pavel Horvát a samozřejmě tak trochu hokej tam bude, tak přece jsme v Litvínově, že?
2: Ano.
0: Tak trošičku hokej by tam mělo být, takže dalším hostem bude můj manžel Jirka Šlégr.
2: Hezky.
0: Vůbec nevím, že mu jako volali. Takže já mám dneska povinnost jít vlastně do Citadely a bylo to dobrý, dneska jsme se ráno potkali v koupelně, jsem si čistila zuby, říkám, co je vlastně dneska? Je ti dneska to tiki-taka tady a ježišmarja, počkej, já nemám hlídání. Takže já ještě dneska rychle scháním hlídání, abych mohla jít večer do Citadely od 19 hodin podívat se na kluky. Mimochodem Pavel Horvát a Luděk Zelenka byl i tady u nás na Hit Rádiu Nord Music jako host.
2: Ano,
0: tady
2: ano.
0: Jako hosté a jsou strašně vtipný.
2: Byla sranda.
0: Jsou strašně, a dneska mi a manžel mi říká, prosím tě, tak neschánějí hlídání, vemem toho Roníka sebou, Já říkám, neblázně, kluci tady byli u nás v rádiu a říkali, že to je strašně sprostý a že to není pro děti, takže ho brát nebudu. Takže přátelé, děti, nechte doma v 19 hodin v Citadele.
2: Ano.
0: A už tam zbývá prý velmi málo vstupenek.
2: Přesně, Lucí, přesně 15 posledních vstupenek zbývá na tuhle skvělou parádní akci.
0: Tak to je v Litvínově jedna rodina.
2: No.
0: Takže pro jednu rodinu máme k dispozici místo Citadele. Každopádně sportu zdar.
2: Mám z toho tiky taka tiky.
3: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland. Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Radíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
17: Okim.cz.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
22: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
23: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Čas pádí, čas letí, no je to tak. 10.36, Hit Radio Nord Music, ladíte pořád. Tohle byly Činasky 1970.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Celý měsíc vám, přátelé, vozíme peníze až k vám domů v 7 hodin a 10 minut. My zvoníme u nás, vy vybíháte ven pro prašule. No a jak to dneska ráno vypadalo?
0: Tak no, jak to vypadalo?
3: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
4: Pozor.
3: Přichází, je to paní Ivana.
4: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampion, vezměte si ten telefon do ruky.
5: Dobré ráno,
2: kdo tam?
5: Tady je Ivana.
4: Dobré ráno.
5: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
2: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
5: Krásný.
4: Ivano, 6 000 korun je vaši, moc vám gratulujeme.
5: Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam pomyslím, až odjedete.
2: Tak malý peníze jsme rozdali, když to vemu v tom kontextu, co nás zítra, přátelé, čeká, protože zítra to totiž vypukne. Zítra máme totiž velké finále. Naše soutěž končí a končí tím nejlepším možným způsobem, protože od nás dostanete pořádný prachy přímo na ruku. Zítra vám totiž vezeme domů 50 000 korun. A protože jsme hodné rádio, Hit Radio Nord Music, tak místo 30 sekund, když jste normálně dobíhali pro ty peníze, měli jste na to 30-sekundový limit,
0: ano.
2: Tak my ho navyšujeme a máte na to až minutu. To znamená, že si někde budete čistit zuby, nebo se zrovna oblíkat, nebo budete na toaletě, nebo cokoliv budete prostě připravovat svačnu dětem do školy, tak máte minutu na to, abyste se běhli pro naší hlídce, která bude v ruce držet 50 000 korun, které jsou pro vás. To znamená, ještě jednou, v 7 hodin, 10 minut, my v rádiu zvoníme, vy koukejte za dveře, koukejte z okna, hlídejte si to, 50 000 korun na vás může čekat pod vašimi okny. Pokud chcete po ránu tyhle ty velký krásný peníze, musíte udělat jednu jedinou věc, pokud jste ji ještě neudělali, a to registrovat se na webu hitradia.nordmusic.cz.
0: Jako přátelé, tady už jde do tuhýho, jo, to už není jako tisícovka sem, tisícovka tam, to už je 50 000 korun. No hele, já jsem třeba minulý týden třikrát za sebou našla 2 koruny. No kolikrát já bych se musela sehnout, abych celkem z těch 2 korun udělala 50 000 korun.
2: Však by tě boli záda. Hrba by si. 3x2 koruny si našla.
0: 3x2 koruny jsem
2: Vidíte
0: našla.
2: Vidíte to? Takhle sáhnout si na 50 000 korun, to není jen tak, jako jo.
0: Zazvoňte u mě.
2: Ty jsi tady musela ohejbat svůj hřbet.
0: Ano.
2: Jestli chcete mít větší štěstí než Káťa, tak prosím vás, registrujte se hitradio.nordmusic.cz. Zítra úplně poslední šance o velký prachy 50 000 korun. Tak přejeme hodně štěstí.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hit Radio Nord Music, s váma Lucka Skrátil, přejeme vám krásný čtvrtek, přátelé.
1: Krásný čtvrtek, přátelé, my se tady pereme s Luckou, já jsem tady zadaná, já jsem takovej dan.
0: Jako no. Nepereme se fyzicky, aby to nevyznělo, ne. Že se pereme.
1: Zatím ne.
0: Já jsem takový, máme rádi.
1: Ano, ano. Jestli mě Lucka nezabije, protože já jsem takový dan z vyše, nebo z temu, nebo jak se to říká. Já tady mám být jako ten technik, jo. Jakože tady mám hejbat těma hejblátkama a těma prostě tady těma věcma a zjistili jsme, že mi to jako úplně jako nejde.
0: Ne, zjistili jsme, že ti to jde, protože já jsem absolutní antitalent a prostě já tě tady potřebuju a neumím s tou technikou, takže bez tebe by to rádio dneska vůbec nefungovalo, přátelé. Buďme rádi, že tě tady máme, Kačí.
1: Hele,
0: děkujeme pěkně.
1: Třeba nás ani neslyšej. třeba to vůbec nemám puštěný a třeba nás neslyšej. No, tak hele, nevím. Prostě jak říkám, nejsme úplně technicky zdatný, ale Lucí, já jsem si všimla, že jak se tady píšeme ty poznámky občas, jo, a máme to sdílený. Tak já jsem si všimla, že když ty píšeš, tak mě se tam objevuje, prosím tě, že seš anonymní pratur. Můžeš mi to vysvětlit?
0: Anonymní pratur? Jako pratur? Víš, je tur?
1: Tur? To je no, něco kráva. Jako kur.
0: Skot? Ne.
1: Aha. Aha.
0: Že já jsem jako že jsem stará kráva, si chtěla říct. Takhle, my jsme se to teďka neprali a teď začneme. Pocent!
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
6: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
7: A Krhut se přidává, hoj.
6: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
7: Přeježděný vztah 3.11.
6: Lístky najdete na ticketportal.cz.
7: Tak googli, kupuj a přijď.
8: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Trenírkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
20: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
21: No to není možný.
20: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina je tady. Aneta Langerová, Srdcotepec, odchází. Velkou z nejmenších rán. Je tady.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Litoměřice, Česká Lípa. U Liběšic probíhají práce na vozovce, očekávajte tam omezení provozu. Ještě v Chomutově, v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu. Silnice tam neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Tak co rande?
7: Katastrofa, celou dobu mluvili jenom o sobě.
6: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
7: A léčba.
6: Terapie módou. Jdeme!
8: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států, setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou, bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Za 2 týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. V Krušných horách pokračuje největší evropský pěší festival turistiky Eurorando 2026. Jeho návštěvníci, turisté z celé Evropy, si chválí členitost terénu i rozmanitost tras s průvodcem i pestrost dalších výletů. Kapacita jednotlivých skupin na trasy s průvodcem je 25 lidí. Některé jsou zcela zaplněny. Festival potrvá do 27. září. No a 8 zápasy odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka, no a během večera už se bude oblačnost protrhávat. Teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
11: Děkujeme, Robi, za zprávy.
1: Není začáru, jo? Pa, pa, pa.
11: 11. hodina je tady, pokračuje Lucka s Káťou.
0: Jedem na to.
9: Hit Radio North Music.
0: Tak zpravodajství je za námi a my se pojďme opět bavit. A jak jinak, než muzikou, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Už máme za minutu 11:15. Hladíte Hit Radio Not Music, Temper City, Self-Aware.
1: Na přátelé, tento týden nám začal podzim. Pokud nemáte rádi takovýhle ten přechod, myslím tím...
0: Lucie, který přechod máš na mysli?
1: Přechod. Ten... Já myslím, že my nemáme rádi přechod.
0: Ne.
1: A víš, se neusíš, že z přechodu jsme se dostali do předpřechodový fáze, pak je za přechodová, popřechodová, předpřechodová, přechodová. To už je takovýho tak přechodu,
0: že... Já doufám, že nás nic nepřejede.
1: Každopádně, pokud nemáte rádi tohleto přechodový počasí, tak ten podzim můžete přeskočit. A rovnou jako můžete skočit do té zimy.
0: Super. No,
1: protože
0: super.
1: Můžete jet fakt na Slovensko, protože dneska tam totiž v Tatrách napadl sníh. Zní to neuvěřitelně. My tady máme krásný podzim, takový babí léto, ale v Tatrách už dneska sněžilo i na slovenské straně, i na polské straně. A koukala jsem, vždycky taková ta klasická Šumava, že jo, tak tam teda ještě nesněžilo, ale zase pro někoho, kdo má rád nějakou kryoterapii a takhle minus 8 stupňů už po ránu, minus 7, minus 8, kvilda a tak dále, to říkám, krásná práce. No a jako nechceme úplně tady nikoho moc stresovat.
0: To nechceme. Ale.
1: Já jenom, že dneska je 24. září.
0: Ano.
1: A všichni víme, co to znamená. Hlavně rodiče to vědí. Rodiče dětí to vědí.
0: No tak, jestli jsou Lucie jako ty, tak už mají téměř nakoupíno. Že? A no, jestli jsou jako já, tak to nechávají stejně jako chlapy. Já jsem vlastně takový chlap asi. Na poslední chvíli.
1: Babo chlap. My prostě za tři měsíce, přátelé, to prostě přijde a budeme možná dneska zdobit někdo vánoční
0: stromeček.
1: Tuhle tu dobu. Pojďme si udělat tu atmosféru.
0: A jedem.

0: zase Marie, který nám prostě bude znít do uší. A to je taky hit, veď, neskutečný prostě a nikdy nepomrzí.
1: Tam musí mít takovejch peněz.
0: A já jí to přeju.
1: A já jí to taky přeju.
0: A vy si ty vaše peníze teďka pořádně syslete, protože budete potřebovat Vánoce se blíže, jo?
1: Jo, a nebude to nic levnýho. Nebude. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Já jsem jenom chtěla říct, že od Marušky jdeme k Shakiře.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: vesmíru.
1: Tak teď jsme byli ve vesmíru společně s Tomášem Klusem a Hit Radio Nord Music. S váma dneska Lucka s Káťou a celý týden Dana máme na dovolené, takže si to užijeme sami jako ženský. No a my jsme tady Vánoce, dneska 24. září, to znamená za 3 měsíce. A vy jste nám na 3 7 3 9 9 5 8 psali. Míša mi napsala, prosím tě, nebo nám napsala Míša. Ahoj, ahoj holky. To, že jsou za 3 měsíce Vánoce, vím už od srpna z obchodů. Podzim přeskočen a rovnou všude sněhuláci.
2: To snad ne.
1: No?
2: Mě Míša trošku vyděsila teda, no? Protože já teda asi chodím do správných obchodů, tady ty asi míjím zatím, protože já zatím jsem vytáhla jakoby dýně, svíčky, víš, polštáře, takovou si dělám takovou tu hezkou podzimní atmosféru, jo, takový to kouzlo svoje.
1: Aha, aha.
2: Teplý.
1: No a já mám pořád ještě muškáty.
2: Tak jsi úplně trapná.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Pozemek k bydlení v Žernově na Náchodsku za 4 042 500. Zahrada ve Strachonicích za 1 050 000. Pozemek k bydlení v Hrazanech Klisinci za 1 050 000. Pozemek v Hrazanech na Písecku za 950 000. A byt 3+1 v Ústí nad Orlicí za 2 650 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
9: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz. Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
9: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: krásný čtvrtek s váma Lucka s Káťou dneska. No a ještě vás chviličku budeme prudit, protože dneska máme 24. září. Už jsme tady o tom mluvili. Mm-hmm. Prostě přátelé, ať chceme nebo ne, za tři měsíce je tady štědrý den. A mě to tak trošku nakoplo, že já jsem teďka normálně si vzala telefon a objednala jsem si přes nějakou mobilní aplikaci takovýto jídlo, co vám vozí do práce, že jo? A já jsem si objednala, se přiznám, já jsem si objednala vinou klobásu s bramborovým salátem, když jsme otevřeli to téma. A Káťa na mě, ty jako jíš i takovýhle jako jídla, jo?
1: No.
0: Jako, si
1: jako chápete to? Chápete to?
0: Ona si myslela, že já žiju na salátu.
1: No, taky tak vypadáš. Ty máš úplně úžasnou postavu, jo, to je neskutečný.
0: No. Já zase, no, hele, to je jenom na image teďka. A večer už se tam jenom rajčata, víš.
1: Hele, Lucí, ale ty jsi mi úplně připomněla, jak to tady voní, ta vinná klobása, jo, s tím bramborovým salátem, tak úplně jsem se vrátila do dětství. Nebude to teda o jídle, protože se podívej zase na mě, že jo. Ale jak jsem se vždycky těšila, já nevím jak ty, ale jsem se strašně těšila vždycky na ten vánoční stromeček, jo. Aby táta prostě vybral ten pořádně velký, parádní, a on vždycky přišel s tím velkým stromem, ale on byl jako zabalený, tak já byla nadšená, natěšená. A pak nastal ten den D. Strom jsme rozbalili a já se rozbrečela. To nebyl strom, to bylo koště. Co koště?
0: Tak to byly dřív borovice, že jo?
1: Strašný.
0: Jako takovýhle strašný. Prostě. Ale to jako funguje i v dnešních rodinách. Ten táta přijde domů, máš to v té síti, ty to rozbalíš a mazej pro novej. Že tak je to, že jo, dneska korty fotky, že na sociální sítě, všichni se chlubí těma nejnádhernějšíma vánočníma stromama, tak nemůžeš mít koště, že jo?
1: No tak já už na to kašlu. Já jsem to vyřešila prostě umělým stromem a nazdar.

0: Na Hitradu Nord Music 11:45. Gone, gone, gone. A tahle trojka se jmenuje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: No a my jsme pomaličku u konce, čas se neúprosně blíží, krátí. My jsme to tady dneska s Káťou takhle společně zvládli s tou naší technikou, takže jsme se k tomu probojovali a děkujeme, že jste s námi a připomínáme, že zítra, přátelé, nás čeká finále soutěže. Kdo pak to zvoní, to znamená, že zítra ráno někomu z registrovaných vezeme 50 000 korun.
0: Takový balík.
1: Přesně tak. V 7 hodin ráno, 10 minut, my tady v rádiu zvoníme a vy se dívejte z okna, jestli tam náhodou uvidíte naši hlídku, která vám předá tenhle ten pořádný balík v podobě 50 000 korun. Jsme štědrý, to znamená, že normálně jste dobíhali pro peníze za 30 sekund. My jsme to teďka tím, že to jsou velký peníze, tak vám dáme víc času. Máte na to minutu, abyste si doběhli pro naší hlídce pro tyhle ty peníze. No a jediné, co k tomu potřebujete, je samozřejmě registrace na hitradionordmusic.cz. Takže pokud nejste, rychle teďka utíkejte k nám na web. No a my se zase budeme těšit tady zítra.
0: V značkách. Ano, ano, těšíme se moc.
1: Přejeme vám krásný čtvrtek.
0: Krásný čtvrtek, zítra už je pátek, máme tady svátek. Ty vado, to se rýmuje. Tak jo, tak se budeme těšit. Pa, pa, pa.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
13: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
15: Okim.cz. Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace.
16: sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesinovegenerace.cz.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Lounsku v Postoloprtech v ulici Karolí.

0: Světle bourala dvě osobní auta, projížděte hodně opatrně. A ještě dálnice D8 mezi 16. až 13. kilometrem směrem na Prahu bude v levém pruhu probíhat údržba telematiky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za 2 týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
12: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
11: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se s zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat také s guvernérem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, oznámili to hygienici. Je potvrzeno 13 nákaz salmonelózou, 41 lidí je hospitalizovaných. Onemocnělo celkem 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Na vinobraní, tedy tradiční oslavu sklizně vína a ochutnávání vín a burčáků, se můžete v sobotu vypravit do Velkých Žanosek u Litoměřic. Historická scéna nabídne řemeslné stánky, prohlédnout si půjde vojenské ležení i historické zbraně. Kromě hudebních vystoupení se děti mohou těšit na pouťové atrakce i pohádku. Ve 14 hodin pak vyrazí obcí historický průvod.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Během večera už se bude ale oblačnost protrhávat. Teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
14: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Je 12 hodin a konečně jsem zase v práci. Ano, fakt se takhle jako těším. Já vím, že to je divný, ale ono tak, když začínáte svůj pracovní dobu tím, že hrajete 5 srdcovek po sobě, tak to je potom jako krásný. To vám vlastně jako nic nerozhází ten den, ani to, že venku je teď momentálně tak, jak je. Ale i přesto, jo, to počasí, já vím, je podzim, všechno začalo, jasně, Člověk by řekl, že by mohl být den jako malovaný, ale ne, tak my si to tady alespoň namalujeme v našem vysílání, a to srdcovkou číslo jedna. Dáme divokýho byla a malování a já půjdu zjistit, jestli náhodou tady nemáme v kuchynce hrníček, co by se hodil tady do toho počasí, abych si do něj udělal kávu. Vy se podívejte u vás v práci, v kuchynce nebo doma, jestli náhodou takovýhle nějaký hrneček jako nenajdete, co by se vyloženě hodil do dnešního počasí. Každý máme doma nějaký divný hrneček. 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

a čtvrteční srdcovky, ta první divoký byl malování, byla taková trošku podzimní. Pojďme trošku hrábnout taky do strun. Dáme se rok 1992. Hit, který vyšel 4 dny po Valentínu, to znamená 18. února. Není to úplně jako romantický hit, ale na druhou stranu asi si v tom člověk může i trošku té romantiky najít. Ono ji najdete vždycky, když ji budete opravdu dobře hledat. Dáme si Nirvánu. Nirvánu a my stále hledáme tady nějaký hrníček a když už jsem mluvil o tom hrníčku, máte doma třeba nějaké nádobí po prarodičích, po babičce, svatební servis, který mu už je 40 let. Dejte vědět, co máte doma za poklady?

0: Chápete Hit Radio? Tohle je třetí srdcovka ve 12 hodin 13 minut. Doufám, že vám zvedla trošku náladu v tohle podzimní počasí.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já teda nevím, jak jsem to zvládnul, ale během těchto dvou srdcovek tak jsem si stihnul udělat kafe, najít hrníček, natočit video, střihnout ho, dát k tomu hudbu a dát ho do storíčka na Instagram. Tak se můžete podívat. Instagram Jirka Pelnář. Našel jsem hrníček, který by ideálně vystihoval náladu dnešního dne. Nevím, kdo je pořizuje tady do té naší kuchyňky, ale je tam, našel se. No a ptal jsem se na vaše nádobí, jaké máte doma. A dokonce tady mám i fotku. A to je třeba krásný set čajového servisu. Kamarádka chtěla nedávno vyhodit tento za mě nádherný kávový nebo čajový servis. Vzala jsem si ho, je made in Čekoslovakia. Takže už trošku historický kousek, za mě prostě krásný. A teď, abyste si to dokázali představit, tohle je něco, co bych jako já nikdy nevyhodil. Je nádherný, jsou to takový ty hrníčky, který zevnitř nahoře pod okrajem mají ten zlatý pruh. Jo, k tomu je nádherná konvička. Je to celý modrý a je to noční. Je tam normálně malý jako zlatý srpec měsíce kolem toho, tak jsou hvězdičky a navíc je tam, vypadá to na nějakou hlavu, postavu a z vlasů to dělá takový jako vlnky. No je to nádherný. Nechápu, jak tohle někdo opravdu jako mohl vyhodit. Nebo chtít vyhodit. Ani nápad. Diana píše, ahoj, mohl by si dnes prosím pustit sem Šťastný jako blecha od Satelit Kanibal. To je moc brzo. Srdcovka na přání bude za chvilku. Teď ještě hledám pořád nějaké vaše hrníčky a vzpomínky. Ahoj, já mám doma se ženou po mých prarodičích hrnky. Poctivý pořádný kakáče na zimu na čaj. No jasně, ty musí bejt. No a my si dáme Masterboy. Co? Ty musí být v srdcovkách taky. Is this the love?

Waterboy, Is This The Love? Hity nás vrací zpátky v době a stejně tak i vaše vzpomínky, a tohle je třeba hezký. Jana píše, ahoj Jiříko, já mám doma servis po mojí babičce a dědovi, kdy to dostali svatebním darem, a to v roce 1944. Mám ho jako největší poklad a vzpomínku. Není sice kompletní, ale je to krásný kus historie. Zdraví Jana. To je nádhera. To jsou prostě opravdu poklady, na který vůbec nevadí, že se doma práší. Já tady mám taky jeden hit, na který se práší už od roku 1991. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: Začátek 90. let, Red Hot Chili Peppers. To je taky kapela, kterou nikdo nedokáže napodobit. Ale je několik revivalů, co to zkouší. Že originál, ten je prostě jenom jeden. A ten jsme si dali i my tady na Hit Radio. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je to možný. To byla pátá srdcovka. To znamená, že konec dnešních srdcovek je opravdu velmi, velmi blízko. Ale čeká nás ještě takhle na závěr ta třešníčka na dortu a to je srdcovka na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám dneska udělá radost? Co jste dlouho neslyšeli? Co máte rádi? Nebo naopak, co posloucháte každý den a nemůžete se toho nabažit a klidně to budete ještě dalších 20 let poslouchat každý den. I to může být vaše srdcovka. Napište mi na 777-937-777 nebo pošlete hlasovku. Já to tady proberu a když to budu mít, tak vám to moc rád zahraju. Už za chvíli srdcovka na vaše přání.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
6: trenirkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
14: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
17: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
19: Tak co rande?
20: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
19: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
20: A léčba.
19: Terapie módou. Jdeme!
21: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
22: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. www.hitradio.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Huntrix na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Málo mě dokázal spočítat, kolik je hodin. No jo, to je čtvrtek. Je to tady tak vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Co byste chtěli slyšet dneska jako srdcovku na přání? Jsou to opravdu jako perly. To je nádherný, to je taky takový jako vytříbený domácí servis. My jsme se tady povídali dneska o tom, jestli máte doma nějaké hrníčky, po případě servis po prababičce, babičce a tak dále doma, tak tohle je výkladní skříň, to, co vy tady chcete. Ale když už teda jsem se tady jednou podíval na zprávu od Diany z Dubí, tak jsem se k ní vrátil, protože Diana píše: ahoj, mohl by si dnes prosím pustit píseň, kterou mi můj manžel tenkrát poslal ještě přes ICQ a poprvé mi tak řekl, že mě miluje. Jsme spolu doteď a táhneme už spolu 19. rok. Poslat někomu písničku přes ICQ. Takhle, existuje ikoničtější zvuk, který vás vrátí do puberty než tohle? Okamžitě k počítači. Kdo to je, kdo mi to píše? A proč nemá tu kytičku zelenou? Proč je šedá, on ještě není online? Teď my jsme vlastně jako i tenkrát byli úplně stejný, jako jsou dneska ty pubertáci, co jsou pořád na sociálních sítích, akorát my jsme museli u toho sedět doma, no. Neměli jsme to v mobilních telefonech. Takže, mějte se dál rádi, 19 let, skvělý úspěch. Tady máte Satelit Kanibal, šťastný jak

0: Na Hit Radio Rehab ve 12 hodin a 40 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky jsou u svýho konce a já se ještě jednou vrátím k srdcovce na přání, kterou si tady přála naše posluchačka, já jsem zapomněl, Dianka, že před 19 lety jí přesně tenhle song poslal přes ICQ její dnes už tedy manžel, jo. A jestli jste dobře poslouchali, satelitka nebyla šťastný jako blecha, tak ono to končí takhle. A já mám zásadní dotaz. Nevíte pro vás někdo, co jsou to ty vohnědy? Co je vohnědám? Co je vohněda? Víte to někdo? 777-937-777, tak to je WhatsApp. Můžete mi napsat, co by to tak jako mohlo být. Já přemýšlím, kde bych to použil, v jaký větě. Co jsi měl k obědu? Ale nějakou vohnědu. Tak co ve škole? Ale vohněda jako vždycky. Kámo, koho si to včera zbalil v tom baru? Ale nějakou holku a šel jsem s ní potom na drink a co jste si dali, nějakou vohnědu? No, já nevím. Co je to ta vohněda? Zásadní otázka pro dnešní odpoledne. Za chvíli Alex Warren, Last Goodnight, taky Taylor Swift.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
16: Slyšíte tuhle reklamu?
1: A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na dnešní poledne, které nám ale pomalu, ale jistě končí. Začíná čtvrteční odpoledne, máme pro vás nejnovější zprávy a také info, jak se jezdí na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Doprava zpomaluje ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov kvůli nehodě osobního auta s nákladním. Prodlužuje se zdržení také na D5 na příjezdu od Loděnice a pak na Pražském okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku.

0: www.bezpotisku.cz.
1: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků sněmovna zrychleně už v dnešním prvním čtení schvalovat nebude. Postup vetovali hned v úvodu debaty opoziční kluby STAN, ODS, Lidovců a TOP 09. Předlohu tak čekají standardní tři kola projednávání a je pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry, jen během letních prázdnin řešili 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Nejčastější příčiny uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
8: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
7: Dostat hasičskou techniku k ohni v lesích je náročné, proto lesníci začali klestit průseky, které by jim pak cestu měly usnadnit. Ředitelství silnic a dálnic chce v prvních měsících příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Má platné územní povolení. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Teď ještě pohled k nám.
9: Velká Václavská pouť ve sváteční pondělí zkomplikuje dopravu v Lovosicích. V programu najdete kromě atrakcí tržiště, výstavy traktorů, koncerty i exhibice v novém skateparku. Po dobu konání pouti bude zcela uzavřena ulice Osvoboditelů v úseku od ulice Školní po okružní křižovatku u kostela. Uzavírka se dotkne také Václavského náměstí.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
9: Na Ústecku bude dnes zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přeháňkami během večera už se bude ale oblačnost protrhávat. Teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
11: Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: Posloucháte Hit Radio, přeju krásný podzimní čtvrtek a vypadá to, že když přišel podzim, no tak zase odejde brzo a čeká nás babí léto. Otevřete si váš mobilní telefon, jestli máte chytrý mobilní telefon, podívejte se do aplikace počasí a podívejte se, co je tam od zítřka, jestli vám to ukazuje to samé, co mě. Od zítřka mám až do další soboty, to znamená na další týden a něco. Jenom sluníčko a teploty 24, 23, 24, 23 stupňů Celsia. Babí léto je tady, to je nádhera, no tak pojďme hrát nějaký hit, který se hodí do toho babího léta.

0: One Republic na Hitrádiu s hitem Runaway. Vy nikam neutíkejte, naopak zůstaňte stále co nejblíže Hitrádiu, protože zítra vám dáváme 50 000 korun na ruku a to by byl nádherný pátek. To bych vám přál. A vlastně ani kvůli tomu nemusíte vytáhnout paty z baráku, to je na tom to nejlepší. My vám ty peníze přivezeme rovnou až k vám domů. Je tady finále naší hry Kdo pak to zvoní? Jestli jste ve hře, tak držím palce, jestli ne, pořád máte čas se přihlásit na webu hitradio.cz. Když to uděláte, tak vám pak taky budu držet palce. A když se přihlásíte, tak jediné, co musíte udělat, vlastně je být zítra v 7 hodin ráno doma, čekat u dveří a poslouchat snídaní šampionů na Hitradio. Jakmile ve vysílání zazvoní, tak máte minutu na to, abyste otevřeli. Ano, minutu. Do dneška to bylo 30 vteřin, ale protože to je finále, ve finále je 50 tisíc a my chceme, abyste ty peníze vyhráli, tak jsme zdvojnásobili časový limit. Buďte tedy v 7 ráno připraveni, radši si první kafe dejte až potom, abyste to neproseděli na záchodě a jak říkám, já vám držím palce. Zítra, kdo pak to zvoní? 50 tisíc ve hře, jsme Hitrádio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Black Eyed Peas, let's get it started. Tedy pojďme začít. A to si asi taky řekla automobilka Bentley. Udělala svoje úplně první čistě elektrický auto. Pořád je to Bentley, takže cenovka je nesmysl. To tady vůbec se nemá jako o tom cenu bavit. Ale co je spíš zajímavý, tak je, že to není sporták, je to normálně jako rodinný auto. Ale i tak mu dali 888 koní. Co to znamená? No to znamená, že má zrychlení z 0 na 100 za 2,8 vteřiny. 2,8. To je mazec. To, představte si to, jo. Stojíte na semaforech, padne zelená, 21, 22, 3 a bum, máte tam kilo. Nesmysl. To je úplně jako super do města. A teď co je těžší? Vydělat na něj, anebo udržet 50 ve městě? Kdo ví? S ním člověk asi nechce jezdit 50, ne? A to možná asi ani nejde. Nevím, je to úlet. Za necelý 3 vteřiny z 0 na 100. Rodinný auto, boží. Tohle je Lost Frequencies, Reality. Další hit, který si dáme už za chvíli, stejně tak jako Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. Tak buďte s námi.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
7: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Je, schořela mi kulma.
17: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio ve 13 hodin 34 minut. S váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne. A pozor, sněží! Je to tady! Je to tady, první letošní sníh přišel 24. září, takže to v klidu můžete napsat na Facebook. Dneska po obědě se objevil lehký poprašek na sněžce, tak je na čase začít vybírat zimní oblečení. Ale jenom vybírat, ještě neplatit, nekupovat, jo, počkejte si hezky v klidu na zítřejší snídaní šampionů tady u nás na Hit Radio. Zítra ráno po 7. hodině pro vás máme 50 000 v keši ve finále naší hry Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Pak už můžete klidně si vybírat možná třeba i trošku dražší oblečení na to zimu. A prostě užít si to. No, my si to taky užijeme, dáme si další hity za chviličku Robin Schulz a teď si dáme skupinu, u který můj kamarád říká, jo, to je ta skupina, co se poslouchá, když vás to pálí při čurání. No, tak jo, tak tady jsou Brusinky na Hit Radio.

0: Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. Ano, všechno bude v pořádku, všechno bude OK. Tak pokud tohle potřebujete slyšet na začátku podzimu, tak vězte, že to tak opravdu bude, všechno bude v pohodě, žádný depky. A pokud byste chtěli slyšet víc z Jamese Blunta, tak to taky bude v pohodě, to taky půjde, protože 6. listopadu James Blunt po 3 letech bude vydávat novou desku. Těšíme se na to moc, bude to zajímavý. Zatím už jsou na internetu některé ukázky a vypadá to opravdu fakt dobře. Fakt dobře. Jmenuje se Mod letadlo, Airplane Mod. Vyjde opravdu na začátku listopadu 2026 a jsem zvědav, jestli se mu podaří alespoň dostat se na stejnou úroveň, jako kdysi dávno z hity Goodbye My Lover nebo You're Beautiful a tak podobně. Snaží se o to víceméně celou svou kariéru od začátku milénia, ale pořád to nějakým způsobem nejde. Tak třeba ty to vyjde. Dobrá zpráva je, že ho pak můžete slyšet i naživo, protože po 3 letech se vrátí zpátky do Čech a příští rok tady bude mít i koncert. Na Hit Radio za chviličku. Další nádherná věc, taková malá naše srdcovka od skupiny Činasky a jejich drobná paralela. To je krásný. Taky trošku podzimní, často si to nehraje, tak je to malá vzpomínka na naše srdcovky, které budou zase zítra ve 12 hodin. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zdravit v závěru dnešní odpolední hodiny s číslem 1. Jdeme na další. Ve dvě nejnovější zprávy začínáme aktuální dopravou.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem, v ulicích Na Luhách a Průmyslová probíhají stavební práce a počítejte tam s omezením provozu. A ještě v Chomutově, v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu, silnice neprůjezdná. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě anebo potřebuje opravdu kvalitní zdraví.

0: Zdravotní péči je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
4: A Krhut se přidává, hoj.
3: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
4: Přeježděný vztah 3.11.
3: Lístky najdete na ticketportal.cz.
4: Tak googli, kupuj a přijď.
5: Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
10: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničním vozidly.
9: Pokud to vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. Šéf opozičních starostů Vít Rakušan opětovně vyzval premiéra Andreje Babiše, aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozícím nebezpečí disponuje a jak se na ně připravuje. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoel Tel Aviv, kam přestoupil v létě z Barcelony. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba se po otevření stane nejsevernější rozhlednou v Česku a za dobrého počasí odtud lidé dohlednou na Sněžku i na Klínovec.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
11: Na severu Čech bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během večera už se bude ale oblačnost protrhávat. Teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
13: Jirka Pelnář. Hit Radio.
14: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál. Doufám, že máte alespoň mírný úsměv na rtech, i kdyby se vám dneska úplně jako nechtělo vstávat. Vstávali jste levou nohou, není vám úplně do zpěvu, jak se říká. Zkuste to, alespoň zkuste to, jo? I ten mírný úsměv tak vám může zlepšit náladu. Za chvíli, protože je čtvrtek a jsou 2 hodiny odpoledne, tak dáme nepopulární názor na Hit Radio a vy se budete

0: Dualipa a Houdini na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne, jako každý týden v tento čas, vždy ve čtvrtek probíráme nepopulární názory. Tedy názor, který si spoustu lidí myslí, ale málo kdo ho dokáže říct nahlas. Pro dnešní den mám pro vás tedy opět nepopulární názor, jenom pozor, není to můj názor, stejně tak jako vždycky, ale je to ten nepopulární názor a teď já tady budu jako takový malý jako soudce a budu dávat na jednu stranu obhajobu, na druhou stranu důvody, proč by to tak opravdu jako mělo být, proč ten nepopulární názor je vlastně jako špatný nebo dobrý. Jak to je? Obhajoba? No to je jedno, prostě pojďme na to. Dej se tady do toho úplně zacyklit.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Teď asi pochopíte, proč jsem tak kličkoval, protože tohle je jako hodně tenkej let. Nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou patří do školky. Kdyby mělo zůstávat doma při každém soplu, při každé nudli, tak od října do března ho tam skoro neuvidíme. Co vy na to? 777-937-777. To je WhatsApp Hit Rádia. Souhlasíte s tím? Nebo by rodiče při obyčejné rýmě to dítě okamžitě měli nechat doma, aby nenakazilo to vaše dítě, který vy máte v té školce, a potom jste z toho všichni doma jako nemocní, že jo, jste z toho vyřízený, nikam nejedete na dovolenou, pak je nemocný i druhý dítě, miminko, pokud máte. Co si o to myslíte? Dejte vědět, 777-937-777, pojďme se dohadovat, pojďme debatovat naprosto bez obalu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: John Bon Jovi na solové dráze Blaze of Glory na Hitrádiu je přesně 14:15.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska tady máme velmi tenký led, který se týká nás rodičů teď momentálně, obzvlášť na podzim, když to zase všude lítá a navíc je září, děti se vrátily zpátky do školky a domů prostě přijdou snudlí a vy teď řešíte, jestli to dítě má zůstat doma, anebo jestli má jít do té školky nebo do školy. A nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou prostě do školky patří, že kdyby mělo zůstávat doma při každé nudli, tak od října do března ho tam vlastně jako skoro nepustíte. Tak co vy na to? WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Začínám hlasovkama, který tady mám.
2: Hele, prosím tě, takže při rýmičce je rýmička a rýmička. Nudle a nudle. Jako když je to tekutý a tak nějak jako bezbarvý, tak OK, ať si klidně jde, jo, do školky, školy. Ale ty vado, když to má jako žlutý, zelený, táhne se to, ty vado, jak žížela. No tak sorry, ale to už je jako špatná rýma. Za mě prostě takovýhle sopl prostě nepatří. Čau, Zdenko!
0: Děkuju, Zdenko, děkuju. Další zpráva.
3: Ahoj. Hele, já si myslím, že hlavní problém je v tom, že těm dětem se nebuduje žádná imunita, než vůbec do té školky nastoupí, jo. To vidíš furt, že jo. On má flíček na košírce hnedka přes let a 15krát denně pračka. Vůbec, jo. Já jsem měl, ve 3 letech jsem seděl na písku, pršelo mi na hlavu, žral jsem žížaly a jsem zdravý do dneška. Měj se krásně, čau.
0: Díky, Štěpáne, i tobě za hlasovku. Další zpráva je od Martiny, která píše: stává se dnes a denně, že děti v šatně chrchlají jak moje babička po krabičce startek a tečou jim zelené nudle. V takovém případě bych toho rodiče opravdu uškrtila. Za prvý, to dítě má odpočívat a za druhý, nakazí ostatní děti. Takže pokud je to jen rýma, tak je to ještě zlatý, si myslím. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahoj, co mám dělat, když chodím do práce a nemůžu si vzít volno? To dítě tam prostě poslat musím. Lukáš. Lukáši, taky díky za zprávu. No jasně. Co vy si o to myslíte? Je to ten názor, který konečně taky někdo řekne nahlas? Cítíte se trapně, cítíte se blbě, když jdete s dítětem do školy a víte, že má vlastně, nemá teplotu, nemá kašel, jenom má takovou prostě jako tu, jak my říkáme, obyčejnou čirou rýmu, ale cítíte se blbě, že se na vás ostatní rodiče dívají najednou jako na vrahy? Dejte vědět, 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme další vaše názory. Nepopulární názor na Hitrádiu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, že dítě normálně s rýmičkou může jít do školky a že to není vůbec žádný hřích. Co vy na to? Ahoj, možná tady. Já mám se synem většinou štěstí, že má zadní rýmu. Takže to jsme v pohodě. Nic neteče, takže to do školky jde. Ale pak vidíte ostatní děti, jak se jim z nosu táhne ten zelený sopel. To ne, to by mě hanba fackovala. Babičky jsou v tomhle případě k nezaplacení, pokud jsou. Zdraví Verča. Další zpráva, s těmi dětmi do školky je to zkrátka tak, že brblají všichni, hlavně ať tam nemocné děti nechodí, ale nakonec se každý dostane do situace, kdy prostě to dítě musí z mnoha důvodů do té školky odvést a pak tady s tou sklopenou hlavou odchází pryč. Nakonec si prakticky každý rodič z období školky odnáší jen vzpomínky na to, jak měl dítě ob týden doma s nějakou tou nemocí. Tak co z toho tedy? Na závěr. Možná na závěr je tady hezká zpráva, kterou poslal Jirka Kamioňa, který nás teď poslouchá ve Francii u Lyonu. Sluníčko 27 stupňů, posílá kousek tepla, tady píše ve zprávě ahoj, no tak zdravíme, takhle přes hranice, to si vážím, to je skvělý. A píše, hele, možná je to nepopulární názor, ale je to naprosto správné, dát dítě do školky. Navíc se tak tvoří i kolektivní imunita a kdo vám dneska zaplatí ošetřování člena rodiny doma, že? Zdraví, Kamioňák Jirka od Lyonu. Jiří, hezky jsi to shrnul. Tak jo? Takže mimochodem, když jsem se tady tak jako koukal do všech těch zpráv, které jste posílali, nenašel jsem jednu jedinou zprávu, kde by se psalo, že ani s tou základní rýmičkou by to dítě tam nemělo být. Že by si to rodiče měli doma pohlídat, že by doma měli se o děti starat a nechtít nakazit ostatní. Ani jedna jediná taková zpráva nepřišla. Tolik k dnešnímu nepopulárnímu názoru na Hit Radio.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a záhradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Daša na Hit Radio s Item Austin. Je 14 hodin 630 minut. Já vím, že do pátku se to vleče, v ten čtvrtek to se tak vleče, ale musíme ještě vydržet. Musíme ještě vydržet, i když se nám nechce. Krásná píseň to vystihuje a to si dáme právě teď. Show must go on.

0: Must go on. Queen na Hit Radio, nádherný song. Ano, show musí pokračovat a samozřejmě, že show tady na Hit Radio bude pokračovat. A to úderem 15. hodiny, kdy k nám dorazí taky naše odpolední show, takže se máte opět na co těšit. Já jsem Mirka Pelnář, jsem tady s vámi každý den od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou a vždy ve 12 hodin tak nás těší naše srdcovky. Za mě je to, troufnu si říct, jakože bez debat. Nejlepší půl hodina v českém éteru, protože ty hity, které po sobě jdou, tak to je opravdu jedna, nebojím se říct trošku klišé, hudební perla vedle druhé. Tak si takový malý hudební náhrdelník spolu dáme zase zítra ve 12 hodin v pravé poledne, což budou poslední srdcovky pro tento týden. A i zítra bude srdcovka na přání, tak pomalu, ale jistě můžete přemýšlet nad tím, jakou srdcovku byste si chtěli nechat zahrát. Dnes do 15. hodiny ještě Blink-182, taky Peter Beach Project, nebude chybět ani Ray Dalton. No a od 15 hodin tedy slíbená odpolední show Hit Radia, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: A upomínka. Za chvíli startuje odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským.
3: Hurá!
2: Budeme se bavit a budeme si hrát.
3: Pojďte, pane, budeme si hrát.
2: Začínáme ve tři.
1: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
14: Okim.cz.
15: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo.
16: iPhone 17.
17: Laserové projektory.
16: Sluchátka Apple Beats.
17: A stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
18: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor na trase Chomutov-Most, a to konkrétně na příjezdu do Komořan. Bourali tam totiž dva náklaďáky, takže není to tam teďka úplně jednoduchý a samozřejmě doprava se zpomaluje. Tak přizpůsobte svoji rychlost týhle situaci a já vám přeju šťastnou cestu. A připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna bude moci i dnes jednat a hlasovat o zákonech také v nočních hodinách. Vládní koalice to prosadila na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Tato zdůvodnila předběžnou opatrností kvůli případnému protahování schvalování zbývajících 5 zákonů. V uplynulých 2 dnech přitom poslanci končili na základě dohody frakcí ve 21 hodin. Polsko dnes kvůli ruským útokům v západní části Ukrajiny evakuovalo 2 hraniční přechody s touto zemí. Podle polských médií to oznámil polský premiér Donald Tusk. Předpověď počasí na následující týdny meteorologie nepřestává překvapovat. Nejenže se má nad Evropou usadit tepelná kupole, ta nastolí babí léto, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. Tak se na to musíme připravit. A

0: Výroční turnaj hokejové Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se v listopadu v pražské O2 aréně utká proti Švédsku a v prosinci v Plzni proti Finsku. Informoval o tom generální sekretář hokejového svazu Jan Černý.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Ve čtvrtek se na nás obloha na severu Čech už mračila, pak taky sprchlo, nicméně podle meteorologů během odpoledne a hlavně k večeru už by měl být postupně klid. Dokonce už vykouklo i sluníčko, no a na teploměrech máme 13 až 17. V pátek pak meteorologové očekávají většinou oblačnou oblohu, ovšem zítra už by to mělo být bez srážek a na teploměrech 14 až 18.
3: Hit Radio North Music.
2: A my startujeme. Neboli je čtvrtek 24. září 15.01 a to znamená, že právě teď začíná odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. A přátelé, jestli dobře počítám, když byly ty tři, tak za 16 hodin a 10 minut vyhraje jeden z vás na Hit Radio North Music 50 000 korun.

Mám rád a Be Mine v odpolední show Padla na Hit Radio North Music. Přátelé, otázka na úvod. Už jste někdy našli při sekání trávy poklad? Asi ne, že jo? Komu se to tak za život stane? To by musela být velká náhoda. Tak si představte, že tato velká náhoda se skutečně u nás na severu Čech stala. To takhle silničáři si šli sekat trávu podél dálnice D8 na Litoměřicku a tam v příkopu z ničeho nic narazili na kufřík. No tak když kufřík, tak ho otevřu, že jo? Tak ho otevřeli. A v tom kufříku byly kradený mince v hodnotě 8 milionů korun. Tak myslím, že tohle se těm sekáčům ještě nestalo. Samozřejmě tím, že to nahlásili policii, tak se okamžitě situace vysvětlila. Došlo prostě k tomu, že nějaký francouzský sběratel byl v Praze okraden. Ukradli mu právě tenhle kufřík s těma dle mincema. Teď se samozřejmě vyšetřuje, jak se ten kufřík dostal z Prahy až k nám na sever Čech do příkopu vedle dálnice D8, ale to už je samozřejmě starost policie. Každopádně silničáři si můžou odškrtnout pořádnej úlovek. Docela by mě zajímalo, jestli se na takovejhle nález vztahuje i nějaká odměna. Stejně tak, jako když třeba chodíte někde po poli s tím detektorem a najednou narazíte nějaký starý džbány, talíře a já nevím co všechno, taky asi máte nárok na nějakou odměnu. Tak by mě zajímalo, jestli i silničáři, co vykonávali svoji práci, našli kufřík s mincema za 8 melounů, z toho taky něco budou mít, co? Já bych jim to přál. Upřímně, já jsem naposled trávu sekal včera, posekal jsem celou parcelu a našel jsem akorát krtinec.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ve čtvrt na čtyři, The Sound of Silence, odpolední show padla na Hitrádiu Not Music. A přátelé, už ani ne za 16 hodin vyhraje jeden z vás na Hitrádiu Not Music 50 000 korun. Touhle větou jsem to vlastně dneska všechno odstartoval, tak kdyby náhodou ještě někdo nevěděl, o čem že to mluvím, prosím vás samozřejmě o soutěži Kdo pak to zvoní. O soutěži, která tady s náma byla celý září a která zítra finišuje. Zítra nás čeká poslední soutěžní den a ráno v 7.10 vyhraje někdo z vás 50 000 korun. Kompletní pravidla jsou na webu, ale hlavně tam najdete i vstupenku do soutěže. Jestli jste celý září nehráli, jestli jste celý září o této soutěži nevěděli, nevadí, klidně ještě teď se můžete zaregistrovat na www.hitradionotmusic.cz a zítra ráno můžete těch 50 000 korun vyhrát třeba právě vy. A to by nebylo špatný, ne? Kolik jste vlastně v životě nejvíc vyhráli? Povedlo se vám vůbec někdy něco vyhrát? Já se musím přiznat, že jsem teda životní smolař. Zkoušel jsem sázet nejrůznější sasky a eurojackpoty a na různý sportovní zápasy. Hele, jsem těžce v mínusu. Mně se prostě v sázení nedaří. Možná mám štěstí v lásce. S manželkou jsme spolu už 26 let, tak to je asi moje výhra. Každopádně vy jste na tom třeba jinak. Třeba vy už jste nějakou ránu v životě dali. Třeba vy už jste nějaký pořádný peníze vyhráli. Tak se klidně pochlupte. Pište na 37 39 958, což je náš WhatsApp, a mrkneme, jestli máme na severu Čech taky nějaký štístka. Každopádně znovu připomínám, zítra v 7.10 50 000 pro někoho z vás a registrovat se můžete na www.hitradionotmusic.cz.
0: Další brachy ti vezeme zase zítra.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
8: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
7: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
9: Milovníci kávy, pozor! Café Baskouči vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskouči v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
10: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
11: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lídlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Už máme zase malej pátek, neboli dneska je čtvrtek, půl čtvrtý a s váma Padla na Hit Radio Nord Music a taky Pokáč. No a venku mezi tím opět někdo zhasnul. Zkrátka dobře, to je počasí dneska, jak by řekli legendární filmoví básníci, tak akorát s vendulkou navěky zalezu do deky. Tak přesně na to jsme dneska taky mysleli a rozhodli jsme se, že večer vám naservírujeme ale těžkou romantiku. Přátelé, od 18 opět legendární hity, ať už z let 80., 90. anebo milénia. Na to už jste určitě zvyklí, ale dneska to trošku chytne za srdíčko. Take my breath away. Znáte větší slaďák? Ale pozor, dorazí i vet, vet, vet. No a Phil Collins nám zaspívá One More Night. Takže jestli taky hodláte ten dnešní večer strávit v teploučku, pod řekou, třeba i s někým, určitě si k tomu dejte od 18 hodin Hit Radio Classic na Hit Radio Nord Music. To jsou prostě zaručený pecky, který znáte, který milujete a který za to srdíčko vždycky chytnou. No a jako důkaz, už teďka s předstihem v půl čtvrtý pouštíme It's Raining Man na Hit Radio Nord Music.
1: Hi, we're your weather girl.

0: Hit Radio North Music. Venku prší a voda padá, padá a padá. Každopádně to nám nemůže zkazit náladu, protože jak už jsem několikrát připomněl, za necelých 16 hodin vyhraje jeden z vás na Hit Radio North Music 50 tisíc korun. Ano, přátelé, zítra ráno, konkrétně v 7.10, finišuje naše soutěž, kdo pak to zvoní. A tak jsem se vás před chvilkou ptal, abyste mi dali vidět, jakou největší výhru vy jste v životě zažili. Jaká největší výhra vám se povedla a jestli už jste taky měli někdy radost z pořádného balíku peněz. Vysíláte se mnou na WhatsAppu anebo posíláte SMSky číslo 37 39 958, a tady jsou některé reakce od vás. Například, ahoj Kamile, já si kupuju pravidelně stírací losy a zatím jsem nejvíc vyhrála 1000 korun. Jsem taky v mínusu. Lucka z Teplic. Tak to chápu, jestli to kupuješ pravidelně a největší výhra byla zatím 1000. Možná už bych se na to vyprt. Další zpráva. Já jsem naposledy vyhrál tak maximálně C-čka, když jsme s klukama na zákratce hráli čáru. Jinak velký prdlajs, píše Tomáš z Litoměřic. Je, yeah, C-čka. Jsem miloval. Ještě jsme si to zapínali na kalhoty, aby to každý viděl, kolik jich máme. A taky mě štvalo, když jsem je teda prohrál. Takže hele, jestli jsi vyhrál aspoň C-čka, to taky není špatný. Ale musím říct, že asi nejvíc mě pobavil Libor, který napsal, já už mám svoji životní výhru za sebou. Vybral jsem si totiž za manželku Němku a žijeme v Chomutově. Takže svoji tchýni vidím maximálně jednou za rok. Paráda! Tak Libore, tuhle výhru chápu.
1: Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Maxi. Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Jsem hrdina, jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
16: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do Pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
20: Elite Date, seznamka pro vztah.
21: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
20: elitedate.cz.
0: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
22: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
23: Hit Radio Nord Music.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Připomínám dopravní nehodu, která se stala na trase Chomutov Most, a to konkrétně na příjezd do Komořan. Dneska odpoledne tam bouraly dva nákladňáky, takže než to bude celý dořešený, v tomhle místě počítejte se zdržením. A taky pozor na D8, konkrétně na 50. kilometru ve směru na Prahu. Tam pro změnu stojí porouchaný nákladňák, takže kolem něj opatrně, ať do něj nevlítnete. Jinak šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200.

0: 19,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Lidem od 80 let se asi bude zvyšovat penze o 500 korun měsíčně. Podpořila to sněmovna. Předlohou, která má rovněž zvednout penzi pracujícím důchodcům, se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Koalice chce do novely vpravit jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Na čem se tento týden shodla vláda? Uvedl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Loni jsme v Česku dýchali relativně čistý vzduch. Ukazují to nová data Českého hydrometeorologického ústavu. Ke zlepšení kvality ovzduší přispělo počasí i dlouhodobá opatření ke snižování emisí. Nejvíce zatížený zůstal Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek Místek. I tam se ale za 10 let situace výrazně zlepšila. Ruská vláda plánuje na příští 3 roky rozpočtový deficit ve výši 2% hrubého domácího produktu. Navrhuje zvýšit i více daní, aby zajistila financování vojenských výdajů. S odkazem na materiály ruského ministerstva financí o tom dnes informovala agentura Reuters. A hokejisté Třince budou ve 4. kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím. Ty naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. V pátek je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se pak představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané v Litvínově a bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň.
6: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
7: Na severu Čech nám zase před chvilkou sprchlo a teď už zase vidím na obloze modro. To je neuvěřitelný blázinec. Zkrátka dobře, i podle meteorologů můžou dneska během dne dorazit nejrůznější dešťové přehánky, ale čím blíž k večeru, tím víc by se to mělo uklidňovat a na teploměrech 13 až 17. Jinak zítra bude oblačno, ale už beze srážek a nejvíc naměříme 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Nord Music.
7: Ve čtvrtek 24. září těsně po 16. pokračuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským a přátelé. Pokračuje taky naše odpočítávání. To znamená, že už za 15 hodin a 10 minut vyhraje jeden z vás v naší soutěži, kdo pak to zvoní, nádherný balík peněz. 50 000 korun!

0: padla na Hit Radio Nerd Music a já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. I když krásné, jednou tak a jednou tak. Tak jestli chcete mít jistotu, že vás to počasí nevyšplouchne, přátelé, čtvrtek je den filmových premiér, to znamená, že i kina na severu Čech promítají novinky, tak se běžte schovat po střechu. Ode dneška jde například do kin nová česká komedie Proč bychom se nezabili? Už ten název zní dostatečně šíleně a když se pak podíváte na to, o čem by to vlastně mělo být, tak já si troufám říct, že to budou noví Novákovi a Bartáčkovi. Vzpomínáte ještě? Zítra to roztočíme, drahoušku. Novákovi a Bartáčkovi, dvě znepřátelený rodiny, který si furt dělali nějaký na schvály. Třeba, když se provokovali při večeři.
1: Slyšíš? Už zas.
2: Ano. Paní Bartáčková opět naklepává řízky.
1: No přece mě nechceš povídat, že se rádiou řízkama každý den?
2: Telecíma.
1: A my tady žužláme tlačenku s cibulí. Hrdat!
0: Tak takhle nějak to bylo tenkrát. Nováčkovi a Bartáčkovi. Každopádně teď tu máme dvě nové rodiny, ale jinak vlastně stejná zápletka. Opět dvě rodiny, které bydlejí spolu na jedné vesnici a nenávidějí se. Jenomže mají taky děti a ty se pro změnu milujou. Tak co s tímhle zádrhelem? Do toho přijede na vesnici televize, hele, zmatek neuvěřitelný, až mi to trošku připomíná Zdeňka Trošku. Ale nevím, neviděl jsem, dneska to jde teprve do kin, takže přátelé, jestli se někam chcete skovat před počasím, tak ode dneška v kinech na severu Čech, Proč bychom se nezabili?

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Hit Radio. Jsem s Marcelou a Martou.

0: Tohle se kapele Činasky povedlo, jejich vrchlabí ve čtvrt na pět v odpolední show padla na Hit Radio North Music.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak co? Už s náma hrajete, nebo ještě ne? Kdo se ještě nezaregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, ať to ještě fofrem udělá na našem webu www.hitradio.cz, protože asi po miliontý tady připomínám, že zítra ráno v 7.10 hrajeme o největší randál, a to sice 50 000 korun pro někoho z vás. A to už za to stojí, co říkáte? 50 000! Co byste si koupili za 50 000? Za 50 000, přátelé, pokud máte doma děti a ty už si dlouho stěžují, že fakt potřebují ale dobrý herní počítač, že na tomhle už nejdou hráni piškvorky, tak právě za těch 50 000 klidně dobrý herní počítač pořídíte. A nebo už se nemůžete nikomu dovolat. Už to vaše chrastidlo, ta vaše tatranka, ten šílený přístroj se nedá používat. Tak přátelé, za 50 000 budete mít funglovku, ale tu nejvytuněnější. A jestli milujete bizár, tak pozor, objevil jsem na internetu, že za 50 000 korun se dá koupit i profesionální filmový kostým dinosaura. Normálně si za 50 000 můžete pořídit T-Rexe, který bude umět i otvírat hubu a hejbat ocasem. Pokud teda nevíte, co s prachama. Každopádně je to na vás, za co to utratíte. Stačí se do soutěže zaregistrovat na www.hitradio.cz. Já vám zítra ráno držím palce a klidně můžete písnout na 3 7 3 9 9 5 8, za co byste tenhle randál utratili vy.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
12: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
13: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz
14: Okim.cz.
15: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
16: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
15: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
17: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
18: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

se blíží víkend, ale kdyby jenom víkend, přátelé, blíží se prodloužený víkend. A to vykouzlí úsměv na tváři. Danza Koduro na Hit Radio Not Music. Posloucháte odpolední show Padla, kde přehazujeme vidlema 50 tisíc korun. Přátelé, to je suma, která už zítra ráno přistane u někoho z vás. Finišujeme se soutěží Kdo pak to zvoní? No a vaším úkolem je se pouze do té soutěže zaregistrovat na www.hitradio.cz. A pokud už tam jste, tak já se právě ptám, na co byste ty prašule potřebovali, za co byste je utratili. Zkrátka a dobře, jak byste těch 50 tisíc rozfofrovali. A díky moc, že se mnou i dneska vysíláte a píšete na 3 7 3 9 9 5 8. Moc mě to baví, to říkám upřímně. I když teda ta první zpráva, co dorazila, nebyla moc veselá. Zdravím Padla, já před chvilkou dovytírala, protože děláme novou střechu a dneska nám do baráku napršelo. Takže bych věděla, co s výhrou 50 tisíc korun. Píše Jíťa Zloun. Tak Jíťo, za prvý, to je mi upřímně líto. A za druhý, ty seš přesně ten posluchač, kterýmu bych přál, aby to zítra ráno padlo, aby to cinklo, protože by ty peníze našly fakt správnou adresu. Tak uvidíme, jestli ještě nejsi zaregistrovaná, zkus to. www.hitradio.cz. Další zpráva. 50 tisíc je moje měsíční výplata. Takže bych si vzal práci volno a měsíc nedělal nic, píše Petr Zírkova. To je taky hezký nápad. Člověk by řekl, za co všechno to budete utrácet, za co budete fofrovat, a ne, měsíc jenom na gauči, s nohama na opěradle a stejně bych pak na konci měsíce přinesl domů 50 litrů. Hezký. Ještě jsem vybral zprávu od Milady, ta mě hodně baví. Ahoj. Já miluju obyčejnou čínskou polívku z pytlíku za 20 korun. Můžu jí snídat, obědvat i večeřet. Takže bych si jich koupila 2 500. Tak to je podle mě nejoriginálnější odpověď dnešního odpoledne. Aby někdo 50 tisíc roztočil za 2 500 čínských polívek, ale Milado, jestli zítra vyhraješ, dobrou chuť.

0: Ve 4:45 odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. A jestli se vám zdá, že slyšíte kabáty, tak to se vám nezdá. Už se chystaj, už to připravujou, už to ladějí. Jo, jo, tenhle týden jim odstartovalo jejich podzimní turné v Chomutově. No a dneska je na řadě Ústí nad Labem. Vyprodaný koncert, takže přátelé, jestli patříte mezi ty šťastlivce, co urvali nějakou tu vstupenku, tak dneska večer uvidíte kabáty naživo. No a jestli patříte mezi ty smolaře, na který se nedostalo, tak za chvilku si dáme kabáty v Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Trenírkarna.cz Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Štěpánko, zob zdraví, Litoměřice.
8: A Krhut se přidává, hoj.
7: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
8: Přeježděný vztah 3.11.
7: Lístky najdete na ticketportal.cz.
8: Tak googli, kupuj a přijď.
9: Yeah, yeah, yeah. Oh. Dělej si, co chceš, když si přijmu, jen si duši nepořeš.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
14: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor aktuálně na D8. Konkrétně na 43. kilometru směrem na Prahu došlo k bouračce nákladňáku s osobákem. Takže tady v tom místě se stopro zdržíte. A další komplikace, tu máme hlášenou z Děčínska, konkrétně v Dolním Podluží. Tam pro změnu na místní komunikaci zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Takže i tady, tudy projížděte s opatrností. Šťastnou cestu vám přeju a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Krásné čtvrteční odpoledne v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Petr Pavel se během návštěvy Spojených států v New Yorku znovu potkal s Keanu Reevesem. Český prezident a známý herec se přitom naposledy viděli na konci června při neformálním setkání na Pražském hradě. Tentokrát se ale potkali při slavnostním předávání cen Global Citizen Awards. Pouze kousek od domu ve Walesu se zřítila stíhačka Hawk. Oba piloti se naštěstí stihli katapultovat. Britské královské letectvo po středeční nehodě dočasně pozastavilo lety těchto spojů. Piloti utrpěli lehká zranění a nikdo další nebyl zraněn. Příčina havárie zatím není známá. Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Ten ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států amerických. Dnes s Trumpem jednal v Bílém domě. A čeští kákáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodě hlídek. Trať v Itálii sjeli čistě a ztratili 58 setin sekundy na vítězné Francouze. Postarali se tak o první českou medaili na tomto šampionátu.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku.

0: hromadnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
1: Tak snad pro dnešek dopršelo. Meteorologové tvrdí, že k večeru už by měl být na severu Čech srážkový klid a na teploměrech 13 až 17. Zítra pak bude obloha většinou oblačná, i když i sluníčko vykoukne, ale hlavně už to bude beze srážek a naměříme 14 až 18 stupňů.
2: Hit Radio North Music.
1: A my jdeme do finále. Je čtvrtek 24. září 17.01 a s váma odpolední show padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. A kdo počítá se mnou, tak ví, že za 14 hodin a 10 minut vyhraje jeden z vás 50 000 korun. Tak jestli si je zasloužíte právě vy, nezapomeňte, že boží mlejny melou.

Benson Boone vpadla na Hit Radio North Music. A jestli máte chuť se dneska večer ještě pořádně zasmát, tak přátelé, je tady šance, protože dneska dorazí na sever Čech Tiki Taka na cestách. Znáte Tiki Taka? Nemyslím teďka to fotbalové umění, ale myslím ten pořad. Pořad, který je právě o fotbale a vlastně nejenom o fotbale. Tam se prostě probírá úplně cokoliv a na všechny možný způsoby. Tak právě Tiki Taka na cestách, populární televizní pořad, bude dneska živě na severu Čech, a to konkrétně od 19 hodin v Litvínovský citadele. Samozřejmě, že dorazí moderátor Petr Svěcený, samozřejmě, že sebou bude mít bývalý fotbalisty, a to sice Petra Švancaru a Luďka Zelenku. Pozor, dorazí i další fotbalová legenda Pavel Horvát, a protože je to v Litvínově, nemůže chybět ani hokejová legenda Jirka Šlégr. Tohle všechno dneska večer v Litvínově k dispozici. Zábava pro všechny, témata ovšem, lístky ještě jsou. Jediný, na co bych upozornil, že v televizi je to samozřejmě ve vší slušnosti. Ovšem na cestách tam jsou kluci jak urvaný ze řetězu a na nějaký to sprostý slovíčko se nehledí. Takže prosím vás, kdyby se vám někam do tašky propašovaly i vaše děti, tak si připravte ukazováčky, protože při Tiki Taka na cestách jim budete muset zacpávat uši.

0: Vpadla na Hit Radio Not Music i Shakira. A schválně, kolikrát jste dneska slyšeli, že za 3 měsíce jsou tady Vánoce? Ne, nebojte se. Ještě ji necháme u ledu. Myslím si, že na ní je ještě času dost. Já vím, že v kalendáři je 24. září, takže skutečně dneska ze všech stran na nás vykukuje, že za 3 měsíce jsou tady Vánoce. Za 3 měsíce je to tady. Za 3 měsíce obžerství, dárečky, pohádky, prostě všechno, co k Vánocům patří. Ale já říkám, co za 3 měsíce Vánoce? Už od zítřka začíná víkend. A kdyby víkend, začíná prodloužený víkend. A kdyby prodloužený víkend, začíná téměř letní prodloužený víkend. Takže přátelé, pojďme se těšit na to, co je před náma právě teď a nestresovat se tím, co nás čeká za 3 měsíce. No a k tomu všemu taky Damiano David. Další pecka v odpolední show padla na Hit Radio Not Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
15: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a Bruno Mars. V půl šestý. Padla na Hit Radio Not Music.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a já už řeknu asi po miliontý sumu 50 000 korun. Přátelé, už nemám co jiného dodat, protože to je skutečně poslední peníz, který pro vás máme v naší zářijové soutěži, kdo pak to zvoní. Všechny ostatní prašule jsou rozdaný. Konkrétně dneska jsme vezli 6 000 korun Ivaně a klaplo to.
2: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor,
2: přichází, je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
2: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampion, vezměte si ten telefon do ruky.
3: Dobrý ráno.
4: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
3: Já jsem na vás čekala. No mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela. Já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo? A tak já jsem byla taková jako natěšená. Já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
4: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
3: Krásný.
0: Ivano, 6 000 korun je vaši. Moc vám Ticho. gratulujeme.
3: Ježiši, já moc děkuju. Já jsem tady dojata. Já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu. Snad já tam bomzlím, až odjedete.
0: Tak jste to slyšeli. S Ivčou to málem praštilo a to vyhrála v uvozovkách pouze 6 000 korun. Zítra vyhraje někdo z vás 50 000 korun. Tu poslední finálovou částku, kterou pro vás máme. A to možná chtělo by to přijet i ze záchranku, co říkáte? Zítra bude úplně speciální snídaně šampionů. Zítra totiž Michal a Jasmin nastoupí ráno do auta, pojedou a budou z auta vysílat. V 7:10 pak naposledy pustí domovní zvonek a budou čekat, jestli do minuty, pozor, měníme finálový limit, ne půl minuta, ale do minuty, jestli nám někdo otevře dveře. A pokud se tak stane, tak tomu dotyčnímu předáme 50 000 korun. No a pak se zase Michal s Jasmin budou vracet do rádia a opět dál budou vysílat z auta. Prostě naprosto speciální ranní vysílání zítra na Hit Radio North Music. A je jenom na vás, kdo v tom vysílání bude s náma. Musíte být zaregistrovaný do soutěže, jinak u vás určitě nezazvoníme, takže www.hitradionortmusic.cz, to je poslední výzva a poslední šance pro vás. Pojďte se ještě rychle zaregistrovat a pojďte hrát s náma, protože zítra soutěž Kdo pak to zvoní končí a zítra ráno v 7:10 přidáme jednomu z vás 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Krásný čtvrteční odpoledne všem na severu Čech. S váma je Padla na Hitrádiu Not Music a taky Alex Warren. No a protože jsme v cílové rovince, tak ještě než se rozloučíme, mám tady jeden hudební kvíz. Přátelé, kdo pak dneska slaví 50. narozeniny? Vašek Bláha, frontman kapely Divoký byl, má dneska 50. A pozor, kdo pak dneska slaví 80.
1: Na půti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si svý do vlasu,
0: Nedvědi, respektive Honza Nedvěd. Přátelé, Honza Nedvěd má dneska 80. narozeniny. To je neuvěřitelný, jak to letí. Tak všechno nejlepší, a jestli taky se vám blíží nějaký kulatiny, tak za chvilku hit pro vás.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám.
0: Kulatiny jsou blízko, to nám zaspívá za chvilku i Poetika. V odpolední show Padla na Hit Radio Not Music.
2: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až

0: Šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Tak co rande?
11: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
10: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
11: A léčba.
10: Terapie módou. Jdeme!
12: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
13: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
0: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

toho má koule. Five, Queen a We Will Rock You v odpolední show Padla na Hit Radio Not Music. Loučí se s váma Kamil Bílský, protože Padla má Padla. A už se uslyšíme zítra odpoledne, tak vám už začne prodloužený volno. Tak zítra, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Chomutově, a to konkrétně v Krokově ulici, protože tam probíhá rekonstrukce plynovodu. A to znamená, že komunikace je v tomhle místě neprůjezdná. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-Západ odpoledne uzavřela nehoda osobního auta. To v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše, jeden člověk nehodu nepřežil, další dva utrpěli zranění. Směr na Prahu je neprůjezdný. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký je zájem a jaký se dá očekávat, přibližuje politolog Jan Kubáček.
3: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší, dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší, čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
2: Podle Kubáčka patří komunální volby k těm, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě více než 70%. Lidem od 80 let věku se budou jejich důchody zvyšovat v pětiletých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes sněmovna v prvním kole podpořila. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jirka Prskavec a Matyáš Novák skončili na mistrovství Evropy ve slalomu v závodě hlídek na druhém místě. Trať v Itálii sjeli čistě na

0: Vítězné Francouze ztratili 58 setin sekundy. Postarali se také ale o první českou medaili na tomto šampionátu.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: V průběhu noci oblačno, polojasno na severu a severovýchodě, na horách taktéž přehánky, v Beskydech déšť. Ráno pak skoro jasno a místy mlhy, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, při malé oblačnosti na jihozápadě kolem 4, no a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 13 až 18, v tisíce metrech na horách kolem 9 a foukat bude stále slabý severozápadní vítr.
2: 18. hodina odbyla, vracíme se zpátky v čase, startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezký čtvrtek.

tohle je hodně velká romantika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti. Nabídku 80., 90. a těch největších hitů milénia pro vás máme až do 21. večerní. Berlin, Take My Breath Away. To byla nejenom velká hudební nostalgie, ale taky vzpomínka na jeden legendární kultovní snímek. Top Gun, jasná věc. Rok 1986 a snímek, ve kterém svou kariéru zahájil Tom Cruise. Sugar Babes budou hrát už za chvilku Stronger. Teď pro vás máme něco z domoviny. Vanastovky, Anděle.

0: Konec 90. a začátek milénia byl obdobím, kdy se s dívčími skupinami doslova roztrhnul pytel. Sugar Babes na Hit Radio právě teď. Hráli jsme Stronger. A nebylo to jen o dívčích skupinách, došlo i na pány. Backstreet Boys, kapela, kvůli které šílely holky po celém světě. A kluci, ti měli doma taky jejich plakáty, akorát schované ve skříni, aby se na to nepřišlo. Quit playing games with my heart. Tohle je rok 1996 a jeden z jejich prvních velkých hitů. Ani o tuhle hudební vzpomínku vás neochudíme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle, to si v něm dáme už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
12: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
11: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle zní čtvrteční Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Nelly Furtado, Say It Right. Skladba, která zní i po letech neuvěřitelně moderně. A není náhoda, že za tímhle zvukem stojí Timbaland. Právě jeho produkce dala Nelly ten temnější elektronický vibe, který z ní udělal jeden z největších hitů roku 2006. A teď je z úplně jiného hudebního šuplíku Lenny Kravitz. Jeho Flyaway vznikla vlastně docela spontánně během práce na jeho pátém albu. Lenny si nejen zaspíval a zahrál na kytaru, Lenny Kravitz nahrál většinu těch nástrojů, které na nahrávce můžeme slyšet. No a ten výsledek, ten je fantastický, obrovský hit. A v roce 1999 tak je to nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým získat. Grammy, zlatý gramofonek. Takže teď z elektroniky rovnou na kytary, Lenny Kravitz, Fly Away.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. A to až do 21. večerní. Pokračovat budeme i v té další 60 minutovce.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v

0: mobilní aplikaci Fotbal Plus ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit Repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Pokračujeme v tom nejlepším, co nabízí náš hudební archiv. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat bude Jennifer Lopez. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle je čtvrteční Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, Garbage, The World Is Not Enough, pořádná bondovská atmosféra a Shirley Manson v jednom z nejvýraznějších soundtracků série. Za chvilku si skočíme i na taneční parket. Skizzer Sisters a jejich Don't Feel Like Dancing, hit, který v roce 2006 dovel britskou hitparádu, možná i díky spolupráci Eltona Johna. Fantastická věc. Disco, glam pop a obrovská porce energie. Takové budou ty příští minuty na Hitradio. Super čtvrtek přejeme.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80-ky, 90-ky, taky ty největší hity milénia. Tohle byly Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Další velká nostalgická hudební vzpomínka. Z roku 1985 rovnou velký skok do roku 96, kdy pět holek změnilo popovou hudbu a naučilo celý svět jedno slovo. Cigicak. Spice Girl, Wannabe, jejich první single, okamžitý světový hit a start éry, kdy měl každý svou oblíbenou Spice Girl. Tak která byla ta vaše?
1: Yo!

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
7: Štěpánko Zub zdraví Litoměřice.
8: A Krhut se přidává, hoj.
7: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
8: Přeježděný vztah 3.11.
7: Lístky najdete na ticketportal.cz.
8: Tak googli, kupuj a přijď.
9: Yeah, yeah, yeah. Oh, dělej si, co chceš, když se přijmou, jen si duši nepořeš.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
12: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
13: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
14: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
15: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

0: další skvělá hudební vzpomínka ke 20. večerní nás dovedli Radiohead. Tohle byla Creep, singlovka, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Pokračujeme v navíc toho nejlepšího z 80. 90. a milénia dalších 60 minut hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

Rádio Nord Music.

Tohle jste určitě poznali, Christina Aguilera, teď ve vysílání Hitrádia Candyman. Trošku jsme si osladili život. 8 minut po 20, kdy vám přejeme pohodový čtvrteční večer. A kdy pokračujeme s dalšími hity. Hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší z archivu našeho hudebního playlistu. Teď Vanessa Paradis, Joel Taxi, velký hit, který teď připomeneme. No a za chvilku si pořádně zařádíme pop-punkový Offspring All I Want. I to pro vás máme nachystané.

0: Tak tohle byl ten slíbený hudební nářez Offspring All I Want. Ti nám zase vlili krev zpátky do žil. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Takhle si odpočineme. Je to potřeba po tom hudebním nářezu Enya Orinoco Flow. Hrát budeme za chvíli. Ještě předtím ale Captain Hollywood Project Flying High. To nás ještě utrží pořádně v tempíčku. Posloucháte Hit Radio. Dobrý večer. Hit Radio.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.

0: deset let neviděl. Srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byl výlet do českého Mexika se skupinou Tři sestry. Mexiko jsme hráli na Hit Rádiu. Velký nářez a fantastická hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic do 21. Pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď je další skvělou věc z roku 1987. Taylor Dane tehdy zaznamenal obrovský průlom. Tell It To My Heart je single, který teď připomínáme na Hit Radio.

0: Taky tohle jsme vám na Hit Rádiu hráli pro lepší náladu. Hlavní zpěv, muž Brandon B. Brown. Ženské bekukály v pozadí, muž Brandon B. Brown. Ten obrovský vysoký ženský hlas v mezihře, muž Brandon B. Brown. Jo, tenhle, i když dámy v kapele opravdu má, muž si naspíval celou písničku sám. Teenage Dirtbag, hráli jsme teď na Hit Rádiu. Tohle to už není Brandon B. Brown, to je Beyoncé. Určitě jste poznali její charismatický vokál. A písničku Halo, kterou pro vás taky máme do konce hodiny. Přidáme Two Brothers on the Third Floor Dreams a nebo singlovku Beautiful Ones, ta bude hrát už za pár minutek. Tak užívejte čtvrteční večer, jsme rádi, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.
1: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Tak tohle je opravdové grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Mature. If I Was, fantastická hudební vzpomínka. My pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia pravidelně každý večer mezi 18. a 21. Do té aktuální hodiny už se nám toho víc nevejde, ale neváhejte, zítra budeme zpátky opět s nabídkou toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Na Hit Radio dál budeme hrát současné hity Madonna, Sorry, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow nebo Chinasky, první signální. I to pro vás máme do dalších minut, tak užívejte čtvrteční večer dnes s datem 24. září.
1: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
2: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Nerd Music.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia Melt Music 777-999-958. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovným.